0: Tak tohle byla další hezká česká písnička na Blaníku. Zdraví vás moderátor Vlasta Suk a taky Blanický krajánek. Ano, já a kolega Martin Císař se střídáme, vyrážíme do terénu třikrát týdně, abychom se s vámi setkávali, rozdávali dárečky, ale taky abychom zvali na pěkné výlety. A když jsem mluvil o tom rozdávání dárků a o tom, že si s vámi rádi povídáme, tak třeba v Jump Aréně v Táboře na jihu Čech jsem natrefil na naše mladší posluchače. No a nás tady odchytli i naše posluchači Kuba, ahoj.
1: Dobrý den.
0: A Jáchym.
2: Dobrý den.
0: Už jste tady někdy byli, kluci?
1: Jo, já jsem chodím skákat už asi 6 let.
0: Pánečku, a jaký to tady je? Doporučili byste i ostatním posluchačům?
2: Jo, určitě, tady super.
0: Jaké tady jsou třeba trampolíny a tak?
1: Tak trampolíny jsou tady super. A dá se tady, jsou tady skvělí trenéři, který naučí hodně triků.
0: A to mohu potvrdit. Ostatně celou reportáž, fotky, videa uvidíte na našich internetových stránkách. V tuto chvíli klidně můžete prohlédnout na adrese radioblaník.cz.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už posílám další hezké české písničky a přeju krásnou noc.

zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho, marný

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha,

0: počasí.
1: Momentálně je obloha zatažená až oblačná, na východě území se místy objevují přehánky, ojediněle se můžou vyskytnout také bouřky. Nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Se začátkem nového týdne bude obloha zatažená až oblačná, místy se objeví přehánky a k večeru můžeme čekat také bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Nádhernou a ničím narušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme pondělí 11. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Svatava. V tento den v roce 1932 se narodil český zpěvák a herec Josef Zíma. Bohužel nás loni opustil. Kdo má narozeniny, tak to je česká herečka a moderátorka Zuzana Bubílková, její 74. 54. slaví český atlet, desetibojař a trojnásobný mistr světa Tomáš Dvořák. 54. má taky český režisér, scénárista Jiří Vejdělek a 44. česká zpěvačka Iva Frýlingová. Tak blahopřejeme a teď už si opět jdeme hrát hezky česky.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha zatažená až oblačná, na východě území se místy objevují přehánky, ojediněle se můžou vyskytnout také bouřky. Nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Se začátkem nového týdne bude obloha zatažená až oblačná, místy se objeví přehánky a k večeru můžeme čekat také bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

sama. U sebe rase to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník s Plastou Sukem u mikrofonu. Všechny vás zdravím a přeji pohodovou noc. A pojďme se ještě taky podívat do minulosti s datem 11. května roku 2026. Začneme rokem, kdy Klub českých turistů vytvořil první českou značenou turistickou trasu. Červená značka spojila Štěchovice a Svatojánské proudy. A představte si, že to se psal rok 1889, takže už je to 137 let. Víte, kdy byla otevřena fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze? No, taky pěkně dávno, v roce 1902. A ještě jedna otázka. Kdy si myslíte, že automobilka Ferrari představila svůj první vůz? Hm? Je to o 79 let nazpět. To se psal 11. květen roku 1947. Tolik tedy zpátky do minulosti a teď se vracíme zase k českým písničkám. Tak si užívejte pohodové písničky pro vás v tuto chvíli a Vlasta Suk vás všechny zdraví.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: očekávané události.
1: Krásný den, je pondělí 11. května, svátek slaví svatava a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální ceny pohonných hmot na úterý. Ministr obrany Jaromír Zuna bude jednat s premiérem Andrejem Babišem o novém náčelníkovi generálního štábu. Kandidáti na šéfa armády po Karlu Řehkovi jsou 4, jména Zuna dosud neuvedl. Začíná osvětová kampaň Týden rané péče. Cílem je připomenout veřejnosti i odborníkům, jak zásadní je včasná podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen zdravotními komplikacemi nebo postižením. Startuje 8měsíční oprava mostu, který je v Liberci v Londýnské ulici u hranice města se stráží nad Nisou. Uzavřený zůstane do konce roku. A v Moravskoslezské nemocnici v Třinci proběhne Den prevence mozkové mrtvice. Nabídne několik vyšetření, jako třeba EKG vyšetření, měření krevního tlaku a tepu, vyšetření hladiny cukru a cholesterolu nebo instruktáž rehabilitace. Akce potrvá do 3 hodin. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Hi a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Učarovalo vám Volvo stejně jako mě. Ať vyrážím kamkoliv, je to zážitek. Díky Svenkár za tenhle životní styl.
6: Svenkár Ostrava. Životní styl s akcentem bezpečí. www.svenkar.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo.
7: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
8: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Radioblaník.cz.
9: Dobré ráno, hezký den i dnes, tedy 11. května jste si po ránu pustili Blaník a to jste udělali dobře. Hrát si budeme třeba skvělou Helenu Vondráčkovou. Sladké mámení, chvíle závratí. S písničkou i Josef Laufer. A nebo Svaz český bohémů a bohnoutí. Rádio Blaník hraje 27. rokem, hezky česky a mezi 5. a 6. i dnes pro vás českou písničkou. Stávejte, buďte s námi.
10: Rádio Blaník, počasí.
9: Dnes bude většinou zataženo až oblačno, zpočátku zejména v Čechách během dne na většině území s deštěm nebo přehaňkami. Teploty 17 až 21 stupňů, toliko počasí, ale není to úplně vše o počasí.
10: Martin Císař
11: na rádiu Blaník.
9: Jaký bude začátek týdne a co zmrzlí muži přijdou nebo nepřijdou, to vám prozradí za chvíli meteorolog Martin Laco. Já tedy Martin Císař popřeji hlavně hezké ráno.

0: pohodovou písničkou do nového dne, to byla skupina Lucie a Marie, za chvíli Josef Laufer, také Blackmail, anebo Já nesnídám sám skupiny Katapult. Tuhle chvíli ale...
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Informace o počasí a meteorolog Martin Laco. Martine, hezké ráno přeji. Jaké počasí přinese dnešní den a dny další? Přijdou zmrzlí muži?
2: Čekáme hodně oblačnosti a postupně bude i deštivo. Zpočátku bude pršet hlavně v Čechách, během dne postupně na většině území a hlavně odpoledne a večer se místy vyskytnou i bouřky. Později večer začnou srážky pravděpodobně ubývat a v Krušných horách mohou být přibližně nad 1000 metrů sněhové. A ještě dodám teploty na nejvyšší denní od 17 do 21, na krajním západě Čech jen kolem 15. No a v úterý bude taky pokračovat hodně oblačnosti, zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, během dne bude oblačnost proměnlivá, už jenom místy s přehánkami v polohách a nad 800 metrů na severozápadě ráno nad 600 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty v úterý od 5 do 1 stupně. Přízemní mrazíky na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 7. No a nejvyšší denní od 8 do 12. Na jižní Moravě až 14. Takže docela citelné ochlazení. No a pak ve středu už míň oblačnosti, polojasno, výherně přechodně oblačno. Na horách místy jinde jen výjimečně přehánky nad 800 metrů. Nad 800 metrů budou zpočátku sněhové. Nejnižší noční plus 3 až minus 1 a nejvyšší denní od 13 do 17 stupňů Celsia.
0: A ten poslední zmrzlý muž, to je Bonifác ve čtvrtek, taky ještě zima, chladno?
2: Ve čtvrtek jako už to ráno by mělo být bez mrazu, jenom přízemní mrazíky, nejnižší noční od 8 do 4 stupňů a nejvyšší denní od 14 do 18 stupňů Celsia.
0: Martine, řekněte mi jednu věc, jak je to možné, že ty zmrzlí muži vždycky takhle zafungují? Každý rok prakticky vždycky nějaké ty mrazy přízemní přijdou.
2: No, ono je to spíš možná pocit těch posledních roků, i když je to možná taková ta, jak se říká v počasí, v meteorologii ta singularita, jak bývají ty Vánoce, tak i ty ledoví muži, je to tak vysledovaný, že dost často ještě bývají ty vpády toho chladného vzduchu takhle na jaře. Byly roky zase pár let zpátky, kolem toho roku 2018-2019, kdy bylo zase už hodně teplo i v květnu, takže je to asi rok od roku nebo období, ale zase je pravda, že posledních 5-6 let ty jara bývají docela chladná, takže i vlastně ty ledoví muži vycházejí.
0: Dobře, Martin Laco, děkuji za váš čas, za vaše informace a přeji krásné ráno, mějte se hezky.
2: A taky děkuji, vy si taky mějte hezky, naslyšenou.
3: Rádio Blaník, i ráno vám hrajeme hezky česky.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásku.

0: Pěkné ráno, pohodový den, svata vám, všechno nejlepší k svátku a za chvíli tu budou třeba slza. Chci dál spát, spolu za celibát, za moudrost bláznice ticho žvát. A v české hodince i Lucie Vondráčková.
1: Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš.
0: Dobré ráno s námi, dál si budeme hrát hezky česky, za chvíli zprávy a krátké informace o počasí. Tak ať se daří a mějte skvělé pondělí.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
8: Ostrava, Vítkovice a Opava.
9: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
3: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Radioblaník.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Cestu životem si musíte najít sami, ale na dovolenou, do práce anebo k vaší rodině vás dovedeme spolehlivě. Díky navigacím od české firmy Navitel nikdy neztratíte správný směr. Díky autokamerám Navitel budete mít vždy pravdu a pohlídáme vám auto i na parkovišti. Naše vlastní databáze radarů vám ušetří čas i peníze. Navitel. Aby vaše cesta nebyla na pytel.
3: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
4: Rádio Blaník, zprávy.
5: Dobré ráno přeje Hanka Koterová. Vláda na dnešním zasedání projedná zavedení systému mistrovských zkoušek, který by podle návrhu ministerstva průmyslu měl fungovat od příštího roku. Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí by mohl důchodový systém na konci roku skončit přebytkem kolem 20 miliard korun. Stavební sezóna se rozjela naplno a i přes dražší materiál a delší čekací doby se českému stavebnictví daří. Výstavba podle statistiků v prvním čtvrtletí meziročně stoupla o téměř 3,5%. Děčín po prázdninách otevře nový azylový dům v Benešovské ulici. Součástí bude i noclehárna s kapacitou 10 takzvaných teplých židlí. Tolik první dnešní souhrn zpráv a tady je ještě informace o počasí. Začátek nového týdne přinese hodně oblačnosti a na většině území také přehánky. Později odpoledne se můžou objevit i bouřky. Teploty dnes budou příjemné, v maximech naměříme 17 až 22 stupňů. Na západě a na horách kolem 15, navíc na východě země bude větrno. Tolik o počasí a pohodové pondělí přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: Báječné ráno, krásný den, posloucháte Rádio Blaníka, s vámi je Martin. Tohle hodinka, kdy si hrajeme jenom hezky česky, za chvíli skončí a přijde kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková, dnešní dobré ráno. V 9 hodin tu bude tajemný rok, ano, tak jako každý všední den. A v tajemném roce to bude i s jednou nápovědou v tuhle chvíli. Tak tipněte si, Martin Lučínský a jedna zlatá éra českého hokeje. V kterém roce tohle mohlo přijít?
1: Nepopsatelný, nemůžu vůbec nemůžu moje pocity popsat. Je to strašná náhra, protože ta sezóna byla strašně těžká pro mě. Montrealu a přijel jsem sem, sežel jsem vynikající parta, vyhráli jsme titul mistra světa. Vlastně po roce v Nagánu, znovu velký úspěch pro český hokej, vynikající, nemám k tomu slovo.
0: Po roce v Nagánu, to je obrovská nápověda. Možná už víte, možná ne, ale v každém případě více se dozvíte dnes po 9. hodině, kdy přijde tajemný rok Petr Slíva, Adéla Zahradníčková a já jsem zvědav, do jakého roku se tentokrát vypravíme. Z něj také písničky a také třeba ukázky z filmu a tak dále. A především vaše tipy, protože vy se budete opět moci zapojit a tipnout si, z jakého roku je to tentokrát. Já vám popřeji krásné ráno při pondělku, ať se všechno daří a těším se zítra opět úderem páté tady u nás na Blaníku s českou písničkou. Mějte se skvěle. Ahoj.
2: Jedinečné a vyprodané.
3: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
2: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
3: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
2: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
3: Každý všední den
2: u nás na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
2: Pohodové české rádio.
9: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Není nutno Jaroslavu Hlíř a Zdeněk Svěrák na Blaníku. Nebude smutno, nebojte, a o to se postarají už v té příští hodině třeba Michal David. Ještě jednoho Michala pro vás budeme mít. Jak celá země vstá. A bude i Tereza Kendlová. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté, teď je 5.54, pondělí 11. května. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ještě tady, broučku, vidíš?
4: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
5: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Dobré ráno a úspěšný start do nového týdne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a odpoledne a večer se mohou lokálně vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty během dne vyšplhají mezi 17 až 21 stupňů a místy zafouká i dost silný vítr.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Stavební sezóna se naplno rozjíždí. Luhačovice zahájili lázeňskou sezónu. Řidičům se uzavřel most z Liberce do Stráže nad Nisou. Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Start stavební sezóny provází dražší materiály i čekání. Připlácí se hlavně za výrobky z ropy, například fasádní polystyren zdražil o 65% a čeká se na něj 2 týdny. Přesto ale česká stavební produkce stoupá. Rekordní je výstavba nových bytů a významně roste i počet vydaných stavebních povolení. V Luhačovicích začala už 125. lázeňská sezóna. Slavnostně ji zahájil tradiční festival otevírání pramenů, který během prodlouženého víkendu přilákal na 20 000 lidí z celé republiky. Hlavním bodem programu byl včerejší průvod, během kterého se světil i nejznámější pramen Vincentka. Brněnská muzejní noc se pomalu blíží, připadá na sobotu 16. května a letos nabídne spoustu možností, kam vyrazit. Víc k 22. ročníku prozradí už z Moravské galerie v Brně Eva Kadlčáková.
5: Novinkou je pisárecká vila Vital, která nabídne komentované prohlídky. Ve vile Lefbér se podíváte na půdu, pod historické krovy vás pustí i u svatého Jakuba. Diecézní muzeum zve na věže Petrova a Český rozhlas Brno mimořádně zpřístupní svou střechu.
4: A většina zapojených míst nabízí vstup zdarma nebo za snížené vstupné. Oprava mostu z Liberce do Stráže nad Nisou potrvá do Vánoc. Rekonstrukce 30-metrového mostu přes Lužickou Nisu si vyžádá necelých 30 milionů korun. Řidičům radnice doporučuje po dobu omezení zvolit objízdnou trasu přes ulici Generála Svobody v liberecké části Nové Pavlovice. Tolik první dnešní zprávy a na Blaníku startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slivou.
6: Tak dobré ráno, já bych navázal na poslední dvě písničky té minulé hodiny. Tak jsme se tu všichni sešli, zpívali Vohnouti v písničce Svaz českých bohémů a není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí být i smutno, to zpíval potom Jarda Uhlíř. Tak smutno nebude a scházet se budeme postupně, jak se vy budete probouzet. Před námi po dlouhé době plnohodnotný pracovní týden, ale uděláme si jej pohodový i se vstupenkami na konopiště, které můžete ode dneška vyhrávat ve vysílání, a taky s účtenkami, které vám budeme proplácet, a taky s dobrými zprávami, jak jinak. A na ty čekáme zase od vás na čísle 600 318 118. Pište si je tam, pište nám je tam SMSkami. A teď jeden z těch, které na tom blanickém konopišti uslyšíte. Tady je Michal David. Je 6.

0: What's up, Fornon Blondes na Blaníku. Už je to dlouho, co jsme vám proplatili nějakou tu účtenku. Celé 3 dny. Tak po tom 3denním víkendu nás po dlouhé době čeká zase 5denní pracovní týden a to znamená taky 5 vašich účtenek, které se pokusíme proplatit.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ale tady potřebujeme součinnost i z vaší strany. Nejdříve nám do SMSky napsat, co chcete proplatit společně s částkou, vaším celým jménem a odkud jste, tam stačí jenom název obce. Tu SMSku pošlete na číslo 600 318 118. A potom je potřeba poslouchat a vzít telefon, pokud vám po 7. hodině zavoláme. Jako to minulý týden ve čtvrtek udělal Karel ze Žatce. Teď budete mít radost podruhé, když nám ještě řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Tak, byla to skupina Lucie a písnička Marie.
0: A je to tak.
3: Paráda.
0: Tak, téměř 3000 posíláme do Žatce.
3: Děkuju.
0: Pozdravujte manželku. No a Karlovi jsme v ten čtvrtek proplatili houpací křeslo pro manželku. Takže ve čtvrtek to byly necelé 3000, kolik to bude dneska, to uvidíme a uslyšíme zhruba za hodinu. Teď je 6 hodin a 8 minut a já už koukám, jak celá země vstává. Tak dobré ráno, tady je Michal Tučný.

0: Tak to byl Michal Tučný. Na Blaníku koukáme, jak celá země vstává jednak očním kontaktem z okna, kdy je jasné, že se ulice začínají probouzet, ale taky tím, že už posíláte účtenky, tak nám přihoďte i nějakou tu dobrou zprávu. A my vám na oplátku naservírujeme informace o tom, jak bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemný start do nového týdne a jak bude vypadat ohledně počasí, tak to nám prozradí Vojtěch Umlouf z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno ještě jednou, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Tak aktuálně máme zataženo až oblačno, hlavně v západní polovině Čech na některých místech prší. Teploty vzduchu jsou nejčastěji od 6 do 11 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě Moravy a Slezska je ale v důsledku silnějšího větru výrazně teplej, i kolem 14 nebo 15 stupňů. Například ve Strážnici mají dokonce 17 stupňů Celsia. Naproti tomu v Orlickém Záhoří se teplota drží zatím jen slabě nad nulou.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Převažovat bude velká oblačnost, postupně srážek bude přibývat, vyskytnou se na většině území, zejména odpoledne a večer se místy objeví i bouřky, a to zejména ve východní polovině území mohou být silnější, tam doprovázené lokálně přívalovými srážkami. Srážky až později večer v Čechách začnou ubývat.
2: Ještě nám prozraďte, jak bude vypadat zbytek toho pracovního týdne.
3: Úterý, to znamená začátek ledových mužů, Pankrác přinese proměnlivou oblačnost s místními přeháňkami, výrazně ochladí po přechodu studené fronty. Večer každopádně budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat, takže úterní den bude vlastně studený, bude jenom kolem 10 stupňů na jižní Moravě až 14 a taky pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km hodině. Další ledoví muži, Bonifác, tedy středa, přinesou na některá místa přízemní mrazíky, dokonce někde i ve 2 metrech může slabě mrznout, to se asi nejpravděpodobně týká středy, kdy ty noční teploty budou kolem plus jednoho denní, ale už vyšší kolem 15. Je to den, který by neměl přinést žádné srážky, ale od čtvrtka už srážek bude pozvolna zase přibývat, ale také se oteplí, takže od čtvrtka do konce týdne denní teploty už většinou kolem 16 nebo 17 stupňů, ty noční kolem 7, postupně 8 stupňů Celsia. Srážek bude poměrně dost, budou to místní přeháňky nebo déšť.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak tolik Vojtěch Umlouf z Českého hydrometeorologického ústavu. Ať je z dnešního dne diamant, nezávisle na předpovědi počasí, a diamanty Terezy Kendlové posílám právě teď. Na Blaníku.

0: Knowing me, knowing you a Abba na Blaníku. Pokusili jste se o víkendu o nemožné? No a jak to dopadlo? Že už všechno bylo překonáno, tak tomu nevěřte. Člověk si může vymyslet vlastní disciplínu, ve které potom bude excelovat. Třeba německý student zvládl něco neuvěřitelného, složil Rubikovu kostku při seskoku z letadla během volného pádu. Celé to proběhlo ve výšce nad Jihoafrickou republikou během pádu rychlosti přes 160 km v hodině. Slyšíte dobře. A na to složení potřeboval něco málo přes 23 sekund, čímž překonal předchozí rekord, čas, za který to většinou člověk nedá ani na zemi. Takže vám přeju dneska hodně rekordů, ať už si vymyslíte jakýkoliv obor, za chvíli krátké zprávy a za 8 minut bude 6:30. Rádio Blaník.
1: Čeština je krásná,
2: ale taky dost těžká.
1: A někdy trochu matoucí.
2: Proč je něco na cimprcampr?
1: A kde se vzalo máslo na hlavě?
2: To všechno nám vysvětlí naše Samira.
1: Proč se říká,
2: co se říká?
1: Každý všední den po 10. hodině
2: na Rádiu Blaník.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno.

0: a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.

to si takhle vyjdete do Teska a... Potkáte tam surikatu? Že to není možné? Ale je. Navštivte 14. až 16. května Tesco Hypermarket Opava na Těšínské 44. Najděte surikatu a s ní i stánek Tesco Mobile Tour. Tam totiž můžete od Tesco Mobile, největšího virtuálního mobilního operátora, jednoduše získat skvělé tarify pro celou rodinu, výhodné balíčky, můžete si převést číslo k Tesco Mobile a navíc soutěžit o super sluchátka nebo chytré hodinky.

0: Pěkné ráno vám přeje Hanka Kotterová. Ministr obrany Jaromír Zuna bude jednat s premiérem Andrejem Babišem o novém náčelníkovi generálního štábu. Kandidáti na šéfa armády jsou 4. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají projednat návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku a na penze náročných profesí. Téměř polovina českých dětí do 5 let tráví u obrazovky, mobilu nebo tabletu každý den víc než hodinu. Mladiství podle průzkumu v online světě tráví okolo 4 hodin denně. Evakuace lodí s Hantavirem bude dnes pokračovat. Kontrolou má dnes projít dalších 30 cestujících. Loď zatím opustila necelá stovka lidí, z toho nakažený byl jeden. Tolik krátké zprávy a další už za půl hodiny.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Dobré ráno vám s Adélkou přejeme. Dneska máme pondělí 11. května leta páně 2026. Před námi plnohodnotný pracovní týden, teda po dlouhé době. Svatavy mají svátek, tak přejeme všechno nejlepší. A kdo v tomto týdnu v hudebním světě bude slavit narozeniny nebo na koho se bude vzpomínat, tak o tom už za chvíli. Za minutu bude 6:30.
3: Pohodové české rádio.

0: Elána vymyslená na Blaníku a teď už jenom samá fakta. Tady je Daniel Rumpíga, slavné tváře z kalendáře.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásné pondělí a také dnes přicházíme s přehledem toho, co si připomínáme tento týden. Pojďme na to. Pozítří můžete společně s námi zavzpomínat na fenomenálního skladatele a zpěváka Petra Habku. Došel by se 82 let.
3: Ty jsi má levandulová.
2: Pátek oslaví své 68. narozeniny Vít Sázavský ze skupiny Neřeš a 40 let bude v pátek písničkáři a herci Tomáši Klusovi.
4: Že chci do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe.
2: A já vám už nyní můžu prozradit, že s Tomášem a jeho písničkami strávíme celý nadcházející víkend. Své 73. narozeniny pak v pátek oslaví legendární Mike Oldfield. V sobotu bude 81 let zpěvákovi Láďovi Karndlovi. A 73 let by se v sobotu dožil zpěvák a bubeník Víťa Vávra. No a ještě jedno výročí. V neděli bude 77 let jedinečnému zpěvákovi, tanečníkovi, herci a hudebníkovi Jiřímu Kornovi.
5: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
2: S Jiřím to samozřejmě oslavíme i dodatečně 30. května na našem konopišti, kde úplně poprvé na našich narozeninách vystoupí a moc se na to těšíme. Vše nejlepší pak v neděli popřejeme i Pavlu Horňákovi. Idol žen a dívek let 80. oslaví své 58. narozeniny. Neuvěřitelné, jak to letí. Tak přátelé, pro dnešek je to vše. Přeji vám krásný den a hodně důvodu k dobré náladě. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme. Když jsme u té hudby, tak tady máme ještě jedno kulaté výročí. Přesně před 80 lety byl založen festival Pražské jaro. Jaké jaro nás čeká dneska za okny, tak to se dozvíme zase za pár minut. Teď už Rednex a Wish You Were Here. Na Blaníku 3 minuty po půl sedmé. Dobré ráno.

0: je to paráda, Karel Zich na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak po víkendu, kdy teploty stoupaly až k 25 stupňům, přijde asi pořádný zlom. Meteorologové varují, že ode dneška dorazí výrazné ochlazení a ranní mrazíky a přesně to sedí na starou pranostiku o Pankrácovi, Servácovi a Bonifácovi, takzvaných ledových mužích. Dneska je teda teprve Svatava, tak jak to bude na Svatavu?
3: Dnes nás čeká už takový chladnější den. Teploty vystoupají na 17 až 22 na západě Čech. Nepřesáhnou teploty 16 stupňů Celsia a na horách bude okolo 12. Nicméně tu pocitovou teplotu bude srážet to, že bude na většině území oblačno až zataženo s místními přeháňkami nebo s deštěm. Postupně srážky budou na většině území a zejména odpoledne a k večeru se můžou objevit dokonce i bouřky.
0: Tak ochlazení sice dorazilo, ale my tady od samotného brzkého rána, i když ono je pořád ještě brzké ráno, větráme, protože se nám tady nějak udělalo horko přes noc. Nevím, jak to tady.
3: Ano, tady
0: chodí.
3: To vždycky vytopí ta technika, tak my se tady ráno vyvětráme.
0: Ještě jsme to okno nezavřeli. A za chvíli se podíváme na vaše dobré zprávy. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
1: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen.
2: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
14: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
15: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
16: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
17: Tak děti, pojďte domů!
18: Ale my jsme doma tady!
19: A je nám tu dobře!
11: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí.
10: K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
19: České rádio.

0: To nebyla aktuální zpráva z fotbalu, to byla písnička od Kabátů. Pohoda!
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: A teď už k těm dobrým zprávám. Jednu bych tady měl. Když se slaví narozeniny, tak mají přijít dárky a ve Dvoře Králové si nadělili opravdu pořádný, protože zoologická zahrada Dvůr Králové slaví 80 let od založení. A při té příležitosti se tam vzpomínalo taky na legendárního Josefa Wagnera, muže, který ze zoo udělal světově známé safari. A podle pamětníka Pavla Holišovského by měl dnes zakladatel největší radost hlavně z chovu okapy. To je takové to zvíře mezi zebrou a žirafou a z nosorožců. A ještě ten dárek k oslavám. Navíc zahrada oficiálně zahájila projekt Safari Jih, díky kterému se areál zase rozšíří. Tak to je dobrá zpráva ode mě a teď dobrá zpráva od vás. Třebíně.
3: Napsala nám třeba Marcela z Pcher u Kladna. Dobré ráno, Blaničku. Největší radost nám udělala naše dcera Marcelka. Po 4 letech si koupila své vlastní bydlení a tak se stěhuje do svého. Je to pro nás s manželem velká radost a pro ní také, protože už nemusí být v pronajatém bytě.
0: Děkujeme a zdravíme Marcelku.
3: Já přidám jednu anonymní zprávu. Dobré ráno. Včera jsem k svátku od vnuka, který má 7 let, dostala vějíř Rádia Blaník.
0: Je fakt?
3: To je hezký.
0: Já jsem do teď ani nevěděl, že máme vějíře.
3: Taky ne, ale tak očividně.
0: Se podívejte do našeho e-shopu radioblaník.cz, možná ho tam taky najdete. My čekáme i na vaše dobré zprávy na 603-118-118. Proč? No protože když se o ně podělíte, budete z nich mít ještě větší radost. A taky je tady ještě jedna záležitost a tady se vrátím k tomu našemu e-shopu, protože v pátek mezi 8 a 9 ve šťastné hodince zase někoho z vás odměníme balíčkem právě z našeho blanického e-shopu. Tak pište, tohle už je Harpo a Movie Star na Blaníku 651.

0: Harpo a Movie Star na Blaníku chvilku před 7 hodinou. Už pro vás chystáme tu další ranní 60-minutovku. A co v ní? No i v ní se bude hrát a bude se hrát hezky česky a postarají se o to Krištof. Karel Gott. A taky Jeleni. Jak jsem říkal, hezky česky na Blaníku i po 7. je 6.54, pondělí 11. května. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
3: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
7: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, ADRY, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
8: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
9: Dobré ráno a hezký celý den vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes většinou oblačno, přechodně zataženo, místy déšť nebo přehánky a odpoledne a večer se přeženou i bouřky. Nejvyšší teploty nám vyšplhají mezi 17 až 21 stupňů a na horách naměříme kolem 15. V bouřkách bude foukat i silnější vítr v nárazech rychlostí 55 km v hodině. Teď se vydáme na cesty.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Na Ostravsku na příjezdu do Klimkovic od Svinova v Janovské ulici vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut. Jsou tam také záchranáři, ale zdržení je minimální. Pozor dejte na Karvinsku v Bohumíně v ulici 1. máje v úseku od křižovatky s Mládežnickou po okružní křižovatku s Rychvalstovkou. Provoz je tam omezený kvůli pracem, které potrvají do konce května.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Změny v důchodech přijdou státní kasu draho. Rozhodčí se vyjádří k Edenu. V jeho českých rybnících chybí voda.
16: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Důchodový systém.
11: systém by mohl podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku až 20 miliard. Ministr práce Aleš Juchelka ale připravuje změny, které podle opozice můžou systém vrátit do mínusu. Návrh počítá se snížením věku odchodu do penze nebo navyšováním důchodů pracujících seniorů. Ministr pro sport Boris Šťastný bude řešit sobotní výtržnosti při derby Slávie se Spartou v pražském Edenu. Vyjádřit se má i komise rozhodčích. Předseda fotbalové asociace David Trunda navrhuje změnu legislativy, aby se v budoucnu podobným incidentům zamezilo.
16: Třeba se podívat na to, jak efektivněji vymáhat zákazy vstupu na stadiony, podívat se na lepší identifikaci návštěvníků osob, využít moderní technologie a podívat se možná i na jednotný postup při organizaci rizikových utkání.
11: Událost vedle policie teď vyšetřuje i disciplinární komise. Verdikt vynese zítra. Sucho a nedostatek vody je jasně vidět i na Třeboňsku. Tamní rybníky bývají na jaře plné, což teď ale neplatí. Chybí v nich přes 20% vody a každé 3 dny klesne hladina o další centimetr. To může mít vliv nejen na rybolov, ale i na rekreaci. A ještě hůř může být s příchodem léta. Letos se v plné síle naplní pranostika o ledových mužích. Začátek nového týdne přinese citelné ochlazení a do středních poloh se přechodně vrátí i sněhové vločky. Počítat musíme také s přízemními mrazíky. Slunce se ukáže hlavně ve středu, jinak bude spíš pod mrakem a deštivo. Tolik zprávy a na Blaníku pokračuje naše ranní dvojka Petr a Adel.
0: Tak ti dobráci z Edenu teď možná dostanou od ministra pro sport za trest běhání do schodu.
11: Jo.
17: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Je to zdravé, říkal pan ministr. Tak pojďme otevřít teda tu další ranní hodinku. Je tady 7. hodina, pondělí 11. května a po třídenní pauze se vracíme k účtenkám. Máš radost, Adel?
18: No já mám hroznou radost, já to zbožňu.
0: No a to znamená, nezapomněli na nás posluchači během těch 3 dnů?
18: Nezapomněli, píšou SMSky.
0: A my za chvíli jednu z nich vybereme a já na to číslo zavolám a zkusíme proplatit teda další účtenku. Hodně štěstí. Teď Krištof, dobré ráno.

0: Svět má ty chvíle rád a Karel Gott na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Vždycky se na tuhle tu chvíli těšíme. A teď po třídenní pauze obzvlášť. Hlavně Adelka se nemůže dočkat, protože bude za chvíli vybírat SMS-ku, možná už ji má vybranou a za chvíli mi dá vědět, komu mám dneska zavolat. Ale pojďme si zrekapitulovat ten minulý týden, který byl teda o něco kratší, co všechno jsme proplatili.
3: V úterý jsme stihli proplatit tábor pro syna, ve středu dentální hygienu, ve čtvrtek vyúčtování za vodu. No a
0: v pátek bylo
3: já
0: volno.
3: Já jsem vynechala nějaký den, takže ve čtvrtek to bylo ještě zahradní křeslo každopádně.
0: No, houpací.
3: Ano.
0: Ano, pro manželku, to už jsem dneska jednou zmiňoval. No výborně, víme, co to bude dneska?
3: Já už to vím.
0: Ty už to víš, já to budu vědět, co by dub, jenom co ty jedničky a nuly doletí, už to vidím taky. A už vidím i telefonní číslo, na které mám dneska zavolat, tak já to vyzkouším. Takže pokud jste poslali soutěžní SMSku s účtenkou, podívejte se na telefon, možná si za chvíli. Já nevím, rozbliká, rozsvítí, rozezvoní, nevím, co s ním máte. Pojďme na to. Tak máme vytočeno. Pozor, prosím vás, teď nevolejte vy. Se dívám, jak se nám snaží někdo dovolat. Teď voláme my.
4: No, prosím.
0: Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Je tam Jitka?
4: Ano, dobré ráno.
0: Jitka z Čisté?
4: Ano, u telefonu.
0: Že se ptám, kde je Čistá?
4: U Mladé Boleslavy směrem jakoby na Bílou pod Bezdězem, směrem na Máchovo jezero.
0: Jo, a vy teď z té Čisté někam jedete?
4: Ano, jsem akorát na cestě do práce.
0: Výborně, ale máte u toho opuštěný Blaník, je to tak?
4: Mám.
0: Tak Adélka nám ještě prozradí, co to máme dneska proplácet.
3: Dnes bychom měli proplatit školné v základní umělecké škole pro dcery. Starší se učí na klavír a mladší na kytaru za 3800 korun.
0: Sedí to?
4: Ano,
0: Jitko?
4: přesně tak, no.
0: Jak to holkám jde?
4: Jo, skvělý, dej jim to dobře.
0: Jo, už zvládnou stánky na klavír, teda na kytaru.
4: No, ta mladší ještě úplně ne, ale ta starší, ta už hraje další dobu, tak to už jako hraje hezky a už měla i koncert menší ve škole, takže
0: no,
4: to je moc
0: výborně, hezký. Výborně. No tak, abychom to nezamluvili, kdo dospíval na Blaníku?
4: Karel Gott.
0: Je to tak. Takže tu Zušku máte v Čisté zadarmo.
4: Děkuji.
0: Jitko, šťastnou cestu do práce a pozdravujte holky a zůstaňte nám na lince. Naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku. Skapadabadu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu,

0: Tak Scatman John už je rozmluvený, to byl Scatman na Blaníku, před chvílí jsme proplatili první účtenku tohoto týdne, a to Jitce. No tak abychom to nezamluvili, kdo dospíval na Blaníku?
1: Karel Gott.
0: Je to tak. Takže tu Zušku máte v čisté zadarmo.
1: Děkuju.
0: 3800 korun posíláme do čisté u Mladé Boleslavy. Kolik peněz pošleme vám, tak to nám nejdříve musíte dát vědět, takže to napíšete do SMSky, přidáte jméno, příjmení, odkud jste, a pošlete na 63118. Zítra po 7. zase proplácíme účtenky.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
0: No a teď se dozvíte, jak bude dneska, nejenom dneska, ale i v tomto týdnu.
3: Dnes nás čeká den, kdy bude oblačno až zataženo. Zpočátku počítejte s přeháňkami nebo s deštěm. Postupně se ty srážky rozšíří na většinu území a můžou se přidat i bouřky, hlavně k večeru. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech bude okolo 16 a na horách teploty nepřesáhnou 12 stupňů Celsia. Jak bude vypadat zbytek týdne, tak to nám prozradí Vojtěch Umlouf z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Úterý, to znamená začátek ledových mužů, Pankrác přinese proměnlivou oblačnost s místními přeháňkami, výrazně ochladí po přechodu studené fronty. Večer každopádně budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat, takže úterní den bude vlastně studený, bude jenom kolem 10 stupňů na jižní Moravě až 14 a taky pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km hodině. Další ledoví muži, Bonifác, tedy středa, přinesou na některá místa přízemní mrazíky, dokonce někde i ve 2 metrech může slabě mrznout, to se asi nejpravděpodobně týká středy, kdy ty noční teploty budou kolem plus jednoho denní, ale už vyšší kolem 15. Je to den, který by neměl přinést žádné srážky, ale od čtvrtka už srážek bude pozvolna zase přibývat, ale také se oteplí, takže od čtvrtka do konce týdne denní teploty už většinou kolem 16 nebo 17 stupňů, ty noční kolem 7, postupně 8 stupňů Celsia. Srážek bude poměrně dost, budou to místní přeháňky nebo déšť.
0: Říká Vojtěch Umlauf z Českého hydrometeorologického ústavu, tak pozor, na tři zmrzlé letos dostojí svému jménu a své pověsti. Teď už Meky Žbírka, Marika Gombitová a v Slepých uličkách na Blaníku. Bylo 7:15.

0: Jelena všude zdejší na Blaníku. Blíží se doba dovolených a pokud byste si letos jako svou prázdninovou destinaci zvolili Itálii a vyrazili tam i se svým mazlíčkem, tak pozor, čeká vás jedna novinka, respektive na některých místech novinka. V Itálii se venčení psů pořádně zpřísňuje. Třeba v Livornu budou muset lidé po svých psech nejenom uklízet, ale nově i oplachovat chodník vodou. Každý pejskař tak bude muset nosit láhev nebo rozprašovač a po psovi očistit třeba dlažbu, lavičky nebo dokonce kola aut. Psi navíc nesmí močit u vchodu do domu, obchodu anebo kanceláří. A důvodem jsou stížnosti na zápach a nepořádek, hlavně v teplejších měsících. A pozor, kdo pravidla poruší, může zaplatit pokutu až 500 eur, tedy zhruba nějakých 12 000 korun. Takže nová vyhláška začne platit od 20. května a potrvá přes celé léto. Někdo to asi myslel dobře, ale jak to vysvětlit tomu psovi? A kolikrát ještě horší to teda vysvětlit páničkovi. Za chvíli krátké zprávy, teď je 7.23. Radio Blaník.
1: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
2: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
1: Počkej. Castle.
2: Castle video. Sakra. Castle video.
3: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
2: Zamkni video.
3: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotel.

0: Nová kosmetika Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
2: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.ndm.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové,
6: jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů,
5: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
8: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
11: Plánujete dovolenou a znáte Slovinsko? Termální lázně, koupání v Jadranu, lyžování v Alpách. Do Slovinska jedině s relaxem. Cestovní kancelář Relax Adriatic, váš specialista na Slovinsko. www.relaxslovinsko.cz.

0: Baník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na příjezdu do Křelova, Břuchotína od Topolan, motorkář tam srazil lesní zvěř a na trase Opava Krnoch v Brumovicích v Opavské ulici se srazila dvě auta a provoz je tam omezený. Porouchané auto nepřehlédněte na D1 na 331. kilometru ve směru na Ostravu u Nového Jičína. Šťastnou cestu.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Prezident Petr Pavel dopoledne přijme 6 členů Kongresu USA. Debatovat budou o bezpečnostní situaci v Evropě. Dodávky děl Cezar, které měla armáda přebírat od dubna, mají zpoždění a neví se, kdy vojáci novou techniku získají. Aplikace Záchranka v Libereckém kraji rozšířila funkce. Stisknutím jediného tlačítka je teď možné automaticky přivolat i horskou nebo vodní záchrannou službu. A radnice v Prostějově zahájila rekonstrukci 60 autobusových čekáren ve městě. Za renovaci město zaplatí zhruba 600 tisíc korun. Tolik stručný přehled a teď zpátky k písničkám.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Svíbou.
4: A nejenom k písničkám, v pátek začíná hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku a jak to bude s tím českým nároďákem, tak to si řekneme už za chvíli. Teď Lucie a Amerika v půl osmé.
0: České rádio.

0: Lucie, Amerikána Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: No a teď ten hokej. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán z posledních let Roman Červenka. Ve výběru je taky jeho spoluhráč týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák. Do Švýcarska se chystá i další útočník Matěj Blimel z Bostonu. A naopak chybět bude opravdu Pasta, který už před týdnem řekl, že svou účast na šampionátu nevidí jako příliš reálnou, a včera to potvrdil i generální manažer české reprezentace Jirka Šlégr.
3: Jak jsem ho nakontaktoval bezprostředně po tom, co Boston Bruins vypadli, měli jsme krátkou komunikaci, kde jsem necítil úplně, že David za náma přicestuje, nicméně jsme se domluvili, že si dáme nějaký čas na rozmyšlenou. Pak samozřejmě David se vyjádřil do amerických médií. My jsme si to dneska ještě upřesňovali a potvrdil mi, že teda bohužel na letošním mistrovství světa nepřijede.
0: No, takže Pasta nebude, ale na mistrovství světa ve Švýcarsku, které začíná už pátek, bude pro změnu 8 nováčků. A ten výběr prý nebyl podle kouče Raděma Roulíka jednoduchý.
4: Těch omluvenek bylo hodně, tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. A to kritérium jednoznačně zvládat bruslařsky a takový druhý hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, vyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček, kdy v těch detailech ten cit na tu situaci, takže ta obratnost a bruslařská schopnost prostě zvládnout to na tom velkém hřišti, bude to strašně náročný.
0: Tak v pátek to začne a budeme vás samozřejmě pravidelně informovat a doufejme, že světový hokej bude klidnější než pražský fotbal a že bude spousta důvodů k pousmání.

0: Wrecking Ball a Miley Cyrus na Blaníku. Dobré ráno, Rádio Blaník. Pojďme na dobré zprávy, máme tam nějakou odem.
1: Máme, napsala nám třeba Drahuše. Dobrý den, v sobotu mě potěšilo, že jsem mohla strávit celý den na rybách se svými třemi vnoučaty, byl to nádherný den.
0: No to určitě, jaké jsou vaše dobré zprávy, co vás potěšilo v poslední době? Napište nám to na 600 318 118. V pátek se bude zase odměňovat, máme pro vás skvělý balíček z našeho e-shopu. Teď pojďme na počasí.
1: Dnes nás čeká den, který bude o něco chladnější než ty předchozí. Teploty budou 17 až 22, na západě bude okolo 16. Nicméně tu pocitovou teplotu bude srážet oblačná až zatažená obloha. Místy se teď po ránu objevují výjimečně přehánky s deštěm. Nicméně během dne jich bude přibývat a k večeru se můžou objevit i bouřky.
0: No a pokud hledáte dovolenou na poslední chvíli, tak využijte nabídky Last Minute Léto od Blue Style. Super ceny, široký výběr osobně prověřených hotelů, odlety z Prahy, Brna, Ostravy, nově i z Pardubic několikrát denně. A na dovolenou můžete odletět už v květnu, třeba do Turecka. Zima vám nebude, teploměry tam ukazují až 29 stupňů. Turecká riviéra s dlouhými písečnými plážemi a teplým mořem patří mezi nejoblíbenější destinace v Evropě. Turecko je synonymem pro nadstandardní služby. Hotely zde posouvají all inclusive na úplně jinou úroveň. Lahodné a rozmanité jídlo, nápoje i veškerý servis k dispozici. Mnohdy po celý den, více na bluestyle.cz.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super Last Minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na Rádiu Blaník.
5: Zdraví vás Iva Lecká. Uteklo to jako voda. 6 týdnů jsme si povídali o tom, jak správně a úsporně rekonstruovat svoji nemovitost. Na co si dát největší pozor a kde správně ušetřit. Pojďte si se mnou a s Milanem Pospíšilem z Buřinky připomenout ty nejdůležitější zásady. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
4: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Datart pořádá Maxi Výprodej.
15: Cože? Maxi Výprodej?
14: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
15: Tak to je další level.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: po schodoch a banket na Blaníku v dnešním Dobrém ráno. A jestli to bude po schodoch i tento týden v odpoledním vysílání, až se vydáte na výlet s Mirkem Táborským, tak to se dozvíte právě teď. Je tady začátek dalšího květnového týdne a jako vždycky v pondělí se potkávám ve studiu s Mirkem Táborským. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A my si zahrajeme na piano, je to tak?
1: No, dalo by se to tak říct. Pozvu vás do obecního domu, ale pozor, ne do toho pražského.
0: Aha.
1: Bude to obecní dům v Hradci Králové, který postavil architekt Jan Kotěra ve 20. letech minulého století a dnes v něm sídlí informační centrum a úplně nové Petrov muzeum.
0: To s F na konci.
1: Ano, s Petrov s F na konci a přibližuje celou historii výroby slavných klavírů a pian v Hradci Králové.
0: A oni tam mají nějaké hodně zajímavé exponáty, je to tak?
1: Exponáty mají velmi zajímavé, mají třeba úplně ten nejstarší z roku 1865, který vyrobil zakladatel firmy Antonín Petrov. Pak tam mají třeba piano, které nemá korpus, takže vidíte komplet, jak to vypadá vevnitř. No a nebo tam mají takovou zvláštní počítačovou vychytávku, že si můžete zabrnkat na klavír a ono vám to podle tónů, výšky, délky maluje na obrazovce obraz, který vám dokonce pošlou mailem.
0: A zbytek se poslechněte odpoledne po 15. hodině a vám krásný den a týden. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A šťastnou cestu. Alvaro Soler na Blaníku. Dobré ráno.

0: Alvaro Soler dohrává na konci té další ranní hodiny v pondělí 11. května, chvilku před 8. a po 8. třeba Olympik. Helena Vondráčková a Potok z pyžamu. Hezky česky to na Blaníku bude i po 8. je 7.55. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
8: Dřevěná okna Robenek. Kvalita uvnitř i navenek. www.robenek.cz.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
11: A kde všude nás naladíte?
10: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
12: Radio Blaník, počasí. Radio
13: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, odpoledne a večer lokálně i bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 17 až 21 stupňů a sem tam zafouká silnější vítr v nárazech rychlostí 55 km v hodině. Teď se vydáme na silnice.
14: Kdy bude to správné počasí na výlet?
15: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
14: Blaník za volantem.
13: Porouchané auto nepřehledněte na dálnici u Nového Jičína. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: Porouchané osobní vozidlo nepřehledněte na dálnici D1 na 331. kilometru ve směru do Ostravy.
13: Na trase Opava Krnov v Brumovicích v Opavské ulici vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut a provoz je tam lehce omezený. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, teď už jsou tu další zprávy.
17: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
14: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
18: Spor mezi Hradem a vládou kvůli summitu NATO pokračuje. Budoucí prvňáci mají často problém s motorikou. Autobusy v Klatovech budou zdarma.
19: Blaník. Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. O složení delegace na summit Severoatlantické aliance vláda definitivně rozhodne v červnu. O účasti prezidenta má ale jasno. Podle ministra zahraničí Petra Macinky šéfem výpravy bude premiér a odmítnutí hlavy státu nepovažuje za pomstu. Petr Pavel je ale připravený odcestovat po vlastní ose. Až polovina budoucích prvňáčků není na školu dostatečně zralá. Často nevydrží dlouho sedět u stolu, snadno ztrácí pozornost a rychle se unaví. Jak taková situace v praxi vypadá, popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
20: Máli se psaním problémy a všelijak se při něm kroutí v ruce, trupu i ramenou. Je to neurologicky podmíněný doprovodný pohyb, pevně spjat s celkovou biomechanikou a posturou dítěte. Nemá proto význam, aby rodiče nebo učitelé děti v tomto ohledu napomínali.
19: I kvůli problémům s motorikou se letos zápisy do škol konaly výrazně dřív. Cílem je dát rodičům i dětem víc času na nápravu případných nedostatků. Lidé v Klatovech budou mít od července městskou hromadnou dopravu zdarma. Změna je součástí optimalizace celého systému veřejné dopravy a cílem je zrychlit a usnadnit dopravu přes město. Podle propočtů radnice to vyjde na 3,5 milionu korun ročně. Český pár při výstupu v rakouských Alpách zaskočila bouřka. Bezprostřední blízkosti turistů udeřil blesk. Tlaková vlna pak odmrštila 28-letou ženu k zemi tak, že nakrátko ztratila vědomí. Vážně zraněnou je záchranáři transportovali vrtulníkem do nemocnice. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky Petr Slíva.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
21: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno i za délkou vám přejeme dobré pondělní ráno. Tak vstupenky na Blanické konopiště jsou vyprodané, ale pořád je tady možnost, jak je získat. Vy si je totiž můžete vyposlouchat. A jak na to? Tak o tom bude řeč už za pár minut. Bylo 8, dobré ráno.

0: Hana Vondráčková, dlouhá noc, co pak dlouhá noc, ale dlouhý den. Protože i Helenu Vondráčkovou uslyšíte na Blanickém konopišti 30. května, stejně jako dalších 9 interpretů. Teda pokud máte vstupenky, a pokud je nemáte.
1: Hvězdy konopiště na Rádiu Blaník.
0: Tak se s tím pořád dá ještě něco dělat. Adel, na koho se na konopiště těšíš nejvíc?
2: To se nedá takhle říct, to je strašně těžká otázka. Ale tak řeknu Jirku Korna, protože tam bude poprvý a protože ho zbožňuji.
0: No na Jirkovi Kornovi jsme se tady vůbec všichni tak jako shodli na Blaníku, že se možná těšíme nejvíc, ale máš pravdu, ono se to nedá tak úplně říct. Hlavně každé konopiště je tak trošku překvapením a vždycky tam někdo vynikne. Loni třeba strašně překvapil Tomáš Klus, který rozespíval celý areál tím, když vypadl na chvíli prout, tak on vylezl na tu forbínu jenom s kytarou a všichni začali zpívat s ním a to neměl ani ten mikrofon. No tak uvidíme, co se bude dít letos na tom konopišti. Kolikrát ty jsi tam byla?
2: Já jsem tam byla dvakrát. No dvakrát to bude.
0: Dvakrát, ty jsi ještě mladá. Já tam byl mnohokrát, ale teď to nespočítám, protože nevím. Ani jsem to vlastně ještě nepočítal. Vy tam můžete být taky, jak jsme říkali. Přestože je vyprodáno. Jak to udělat, aby tam mohl být i posluchač Rádia Blaník?
2: Vy si ty lístky od nás můžete vyposlouchat.
0: Ano.
2: My vám dnes, teď za chviličku, pustíme ukázku 3 písniček od jednoho interpreta, který na konopišti bude.
0: Ano, a vaším úkolem je dovolat se jako první v případě, že se ten interpret mezi 8 a 19 hodinou objeví v našem vysílání, tak když se dovoláte jako první doznění jeho písničky na 800 109 109, tak vyhráváte 2 vstupenky na konopiště. Tak tady jsou ty 3 ukázky. Hledáme hvězdu konopiště letošního roku a dnešní hvězdou je tento člověk. Dala bys to?
2: Vůbec.
0: Já to pustím ještě jednou. Nevším. Tak až ne. Ten člověk dozní, volejte na 800 109 109.
1: Koncert pro všechny bez validi.
3: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko. Žijeme s chutí.
1: Nezapomenutelná atmosféra konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Hledáme hvězdu konopiště, někomu z vás vynese dvě vstupenky právě na oslavu 27. narozenin Blaníku. OMD, kteří právě teď na Blaníku dohrávají, to nejsou a nejsou to ani Pankrát, Servác a Bonifác, protože v době, kdy bude konopiště, tak bude zaplať pábu po nich.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Protože ti o sobě teď nechají, dají teda hodně znát a hodně vědět.
2: Ano, teď po ránu sice ještě ty teploty nejsou tak nízko, jak by to možná mohlo znít z těch ledových mužů, nicméně tedy ty teploty se pohybují už na většině území přes 10 stupňů Celsia, ale tu pocitovou teplotu během celého dne bude srážet oblačná obloha. Teď po ránu už se objevují místy i přehánky nebo déšť a k večeru se můžou přidat i bouřky. V těch maximech budou teploty 17 až 22, na západě Čech teploměr nepřesáhne 16 stupňů Celsia. A jak bude vypadat zbytek týdne, tak to nám prozradí Vojtěch Umlouv z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Úterý, to znamená začátek ledových mužů, Pankrác přinese proměnlivou oblačnost s místními přeháňkami, výrazně ochladí po přechodu studené fronty. Večer každopádně budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat, takže úterní den bude vlastně studený, bude jenom kolem 10 stupňů na jižní Moravě až 14 a taky pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km hodině. Další ledoví muži, Bonifác, tedy středa, přinesou na některá místa přízemní mrazíky, dokonce někde i ve 2 metrech může slabě mrznout, to se asi nejpravděpodobně týká středy, kdy ty noční teploty budou kolem plus jednoho denní, ale už vyšší kolem 15. Je to den, který by neměl přinést žádné srážky, ale od čtvrtka už srážek bude pozvolna zase přibývat, ale také se oteplí, takže od čtvrtka do konce týdne denní teploty už většinou kolem 16 nebo 17 stupňů, ty noční kolem 7, postupně 8 stupňů Celsia. Srážek bude poměrně dost, budou to místní přehánky nebo déšť.
0: Tak přikryjte jahody, ať vám nepomrznou. Teď už botok za pyžamo na Blaníku 8:45.
4: Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucít

0: Raťasy, trička s krátkým rukávem, tak tento týden přináší zlom, čeká nás to výrazné ochlazení a dneska přijde přes Česko studená fronta a v úterý ráno může na horách dokonce zhruba od 900 metrů nad mořem napadnout poprašek sněhu a teploty půjdou výrazně dolů. Takže jestli už jste definitivně uklidili zimní bundu anebo škrabku do auta, tak možná to bylo předčasné, protože květen ukazuje, že umí být pořád ještě takovým dubnem na druhou. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8:20. Rádio
1: Blaník. Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
5: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: parkservice.cz.
1: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Kanoli na Sicílii,
7: tacos na Krétě,
6: nduja v Kalábrii
7: a možná fritule v Chorvatsku?
6: Tak chutná léto.
7: Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport.
6: A je co objevovat.
7: Lamecia Terme,
6: Rimini,
7: Komiso,
6: Rijeka,
7: Tirana,
6: Orhus,
7: Heraklion
6: a mnoho dalších.
7: Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
8: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.
11: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: To si takhle vyjdete do Teska a potkáte tam surikatu? Že to není možné? Ale je! Navštivte 14. až 16. května Tesco Hypermarket Opava na Těšínské 44. Najděte surikatu a s ní i stánek Tesco Mobile Tour. Tam totiž můžete od Tesco Mobile, největšího virtuálního mobilního operátora, jednoduše

0: Daník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na Zlínsku na příjezdu do újezda od Vysokého pole havaroval motorkář. Na místě jsou záchranáři a policisté. Provoz je omezený. V Jeseníku v Žižkově ulici u křižovatky s Jiráskovou bourala dvě auta. I tady doporučujeme snížit rychlost. A stejná situace je na Novojičínsku na průjezdu Bílovcem v Dukelské ulici.
2: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profináředí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Pěkné ráno u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Stavební sezóna se rozjela naplno a i přes dražší materiál a delší čekací doby se českému stavebnictví daří. Podle statistiků produkce v prvním čtvrtletí meziročně stoupla o téměř 3,5%. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes projednají návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku a na penze náročných profesí. Praha o víkendu v oblasti Holešovic uspořádá cvičení, při kterém budou dobrovolní hasiči trénovat stavbu protipovodňových zábran. Nácvik se koná pravidelně od roku 2005. A brněnský dopravní podnik modernizuje vozovnu v Medlánkách. Údržbu kol tramvají tam nově přímo na místě obstará nový soustruh a mytí vozů pak usnadní moderní mycí linka. Tolik stručný přehled, další zprávy už za půl hodiny.
0: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svíbou.
4: Dobré ráno, co v té následující půlhodině? No třeba se podíváme opět na vaše dobré zprávy. Pište nám je na 6318, rozdělte se o to, co vás v poslední době potěšilo. My se s vámi rozdělíme o další balíček z našeho e-shopu, protože v pátek se bude zase nadělovat někomu z vás, kdo jste právě poslali nebo ještě pošlete dobrou zprávu. Taky pro vás budeme mít malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku a budeme si hrát. Za dvě minuty bude půl deváté.
0: České rádio.

0: Hodně důležitá písnička, hodně důležitý interpret. Proč?
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: Tak to se teď třeba dozvíme od někoho z vás. Halo, halo, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. Kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Jolana.
0: A odkud voláte, Jolano?
2: Z Jabloného nad Orlicí.
0: Jabloné nad Orlicí. A proč voláte?
2: No, že jsem poznala písničku Dalibora Jandy o Výhru.
0: A vy si myslíte, že Dalibor Janda je dnešní hvězdou Konopiště?
2: Ano.
0: Že je to, jedna z těch písniček, kterou jsme představili. Dobře, to byly ty ukázky. A víte ano. Co? A vy máte pravdu a máte dvě vstupenky na Konopiště.
2: No hurá.
3: Jolano, byla už jste někdy na našem Konopišti?
2: Byla jsem tam, ano.
3: Ano, a kolikrát?
2: Jednou.
3: Je, no tak to je krásný.
0: Tak víte co, tak budete i po druhé, protože dvě vstupenky máte a 30. května se na vás těšíme. Jolano, pozdravujte v Jabloném, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně.
2: Ano.
0: Naschledanou.
2: Ano, děkuji.
0: Důležitá informace pro všechny z vás, ještě dneska nekončíme do 19. hodiny, pořád máte šanci.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
4: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: Já půjdu tam a ty tam. V české verzi zpívají Helena Vondráčková, Jiří Korn. Obě jsou to taky hvězdy konopiště. Dnešní hvězdou konopiště je ale někdo jiný a může vám vynést vstupenky na oslavu 27. narozenin Blaníku, jako před chvílí Jolaně.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: No, rakouská kráva jménem Veronika se stala nečekanou hvězdou vědeckého světa. Výzkumníky zaujala tím, že se dokázala poškrábat na zádech pomocí dřevěného koštěte a podle situace používala různé jeho části. Já nevím, jak moc tahle ta zpráva je aprílová, ale pokud je to pravda, tak mi udělala opravdu dobrou náladu. A co udělalo dobrou náladu vám v poslední době?
2: Napsala nám třeba Katka z Plzně. Milé Rádio Blaník, pro mě je dobrá zpráva to, že se každé ráno vzbudím a funguji celý den. Dobrá zpráva je i tak, když zavolám své 71leté mamince a vím, že je v pořádku. A dobrá zpráva také je, když potkáváme na ulici cizí lidi, kteří se usmívají, i když je tento svět složitý.
0: Děkujeme, i takovéhle dobré zprávy nám posíláte a posílejte je dál na 603 118 118. Adélka to ještě doklapne nějakou dobrou zprávou o počasí a to jsem zvědavý teda teď.
2: Dnes nás čeká oblačná až zatažená obloha. Teď po ránu se výjimečně objevují už přehánky s deštěm, ty budou během dne častější, četnější a také se k večeru můžou přidat místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě bude okolo 16.
0: Bylo sucho a už nebude, to je dobrá zpráva, ne? Co? Proč ne? Divokej byl a síť to taky bude už za chvíli a taky tady bude jedna malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Ano, ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude herec, sympaťák a vespař. On totiž přijde David Matásek, tak poslouchejte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

0: Divoký byl a síť. Na Blaníku minutu po 8:45 blíží se nám dnešní hledání tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Já jsem vám sliboval opět jednu malou nápovědu předem. Tak tedy, dneska se vydáme do roku, ve kterém měl premiéru film, ze kterého pochází tahle ukázka. Zahraniční film.
3: Promiňte, ze kterých jste časopisů?
4: Z Time Outu.
3: Skvěle. A vy jste z...
4: Já? Kůň a pes.
0: No, tak ze kterého filmu to tak asi může být, tak já ještě napovím trošku. Hlavní role tam stvárnili jedna žena a jeden muž. Ta žena je Američanka, ten muž je Brit. A více si řekneme po 9:00. Teď Alphaville, Back in Japan, na Blaníku.

0: Alphaville a Back in Japan na konci dnešního dobrého rána. Zazněl gong, ale my pořád ještě nekončíme, protože za chvíli odstartujeme dnešní hledání tajemného roku a dneska se přeneseme do roku, ve kterém jste poprvé mohli slyšet tuhle ikonickou písničku od Anika. Tři sestry nás pozvou do Mexika. A taky si připomeneme tuhle písničku Ilony Čákové, Tornero. Tak více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.52.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašezběrna.cz
3: Dobré ráno, miláčku.
4: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
6: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky, Svencar.
7: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz Vyberte si své Volvo.
8: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz
9: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku nás dnes čeká oblačná až zatažená obloha s deštěm nebo přeháňkami, které budou postupně ustávat, ale odpoledne a večer se opět vrátí s bouřkami, lokálně silnými. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů a foukat bude i silnější vítr.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: V Ostravě v ulici 1. máje u křižovatky se Železárenskou srazilo auto cyklistu, probíhají tam vyprošťovací práce, provoz je omezený. Dvě auta bourala na Opavsku ve Vítkově v Opavské ulici, i tady se chvilku zdržíte. Pozor na trase ze Vsetína na Valašské Klobouky u Lužné, bo auto tam nabouralo do plotu a na Zlínsku na příjezdu do újezda od Vysokého pole havaroval motorkář. Tolik dopravní servis Moravy Slezska, přejeme vám šťastnou cestu, teď jsou tu zprávy.
2: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
10: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Roste počet stížností na školách. Stavbu biotopu v Milovicích přerušil spor zastupitelů. Chorý s douděrou už za slávy nenastoupí.
10: Blaník.
17: Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Česká školní inspekce v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ně obrátili rodiče téměř v 15 z těch případech a očekává se, že číslo ještě poroste. Za konflikty často stojí špatná komunikace či nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči. Milovická radnice přerušila přípravu biotopu. Přírodní koupaliště chtěla začít stavět letos, ale kvůli sporu politiků ve vedení města se stavba odkládá. Za projekt město zaplatilo 3 miliony a nechce, aby záměr po komunálních volbách zanikl. O jeho osudu proto místní rozhodnou na podzim v referendu. Legendární pochod Praha-Prčice se blíží. Už 59. ročník se koná tuto sobotu 16. května. Všichni vášniví pochodníci by si ale především měli dát pozor na dodržení termínu registrace, jak za pořadatele říká Dana Horáková.
13: Elektronické registrace na pochod Praha-Prčice jako v posledních letech jsou jenom elektronické. Na místech startu to není možné a budou ukončeny 14. května před půlnocí 23.59. Do té doby je možno se registrovat.
17: A já doplním, že na výběr je letos celkem 21 tras. Fotbalová Slavia se vzpamatovává ze šíleného konce ligového derby se Spartou. Kvůli výtržnostem o víkendu v pražském Edenu už padly i první tresty, a to doživotní zákaz vstupu na stadion pro část fanoušků a vyřazení hráčů Tomáše Chorého a Davida Douděry z kádru. Disciplinární komise vynese verdikt zítra. Tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
10: Tajemný rok a Petr Slíva
16: na Rádiu Blaník.
0: No a tak vyrážíme po té třídenní pauze do minulosti, protože je před námi další hledání tajemného roku. Vaše tipy, vaše vzpomínky, písničky a nápovědy, to všechno uslyšíte v těch příštích minutách. A na ty tipy a vzpomínky čekáme zase na telefonních číslech 800 109 109, kam je můžete volat. A nebo i dneska můžete psát SMSky, a to na 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, velká pecka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Velkou peckou tajemného roku byla i písnička Nebe od Anika, za kterou sbírala jednu cenu za druhou. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Hej, to mě 99, ahoj Petře, Pavel Zuzka.
0: Krásný den oběma. 99, co jste dělali v roce 99?
3: Tak za první vzniklo Rádio Blaník, který rádi posloucháme.
0: Ano.
3: A druhá vzpomínka mě, ta perfektní, vdavla se tehdy moje ségra.
0: No takže ji pozdravujeme. Pavle, Zuzko, krásný den oběma, naslyšenou.
3: Ahoj.
0: Tak pojďme na první SMSky.
4: Napsal nám třeba Míra, dobrý den, dnes se asi jedná o rok 1999 podle filmové ukázky.
0: Děkujeme.
4: Stejný rok typuje i Marie z Přepichté, napověděli písničky a napsala, v tomto roce mi bylo 46 a vdávala se nám první dcera Markéta.
0: Děkujeme.
4: A potom přidám ještě jeden tip, konkrétně od Michály, ta typuje rok 1998.
0: Děkujeme, Míšo, tak pojďme teda na tu první slovní nápovědu. K té ukázce, kterou jsem pouštěl před 9 hodinou, přidám tuhle.
5: Přišla jsem vám ji ukrást, ale teď už bych si netroufla. Je podepsaná autorem, jak vidím.
6: Jo, nedal se zastavit. Kdybych našel nějakou nepodepsanou, má cenu zlata.
0: 28. května tajemného roku má světovou premiéru a 2. září tajemného roku má českou premiéru. Film, ve kterém hlavní role stvárnili Julia Roberts a Hugh Grant, a jmenuje se Nothing Hill.
7: Vidím, že jste jí přinesl květiny.
6: Ne, ty jsou pro mou babičku. Leží v nemocnici. Tady v ulici. Chtěl jsem zabít 2 muchy jednou ranou.
7: Jo, to chápu, jo.
6: Yeah.
7: Jo. Yeah. Která nemocnice to je?
6: Nevadí, že to neřeknu, je to nešťastná věc. Jméno nemocnice to prozrazuje.
7: Nevadí, jistě.
0: Tak slavná hollywoodská herečka se při pobytu v Londýně náhodou setká s majitelem malého knihkupectví ve čtvrti Nothing Hill. No a zbytek už možná znáte. Ale ve kterém roce jste ten film mohli vidět poprvé? Volejte na 800 109 109 a pište na 603 118 118. A Ronan Keating k tomu filmu naspíval tuhle písničku. When You Say Nothing At All. Tady je.

0: Text, který může stvořit snad jedině fanánek.
1: Tři sestry a Mexiko z tajemného roku.
2: Rádio Blaník, tajemný rok.
1: Z tajemného roku je taky film Notting Hill, skvělá Julia Roberts a Hugh Grant v hlavních rolích v tajemném roce. Měl premiéru tu světovou 28. května, tu českou 2. září. A to byla první slovní nápověda a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťo, Martina Přetín.
1: Ahoj Marťo, povídej.
3: Myslím si, že dneska je to rok 1999 podle filmu Notting Hill.
1: Líbil se ti Notting Hill?
3: Ten film miluju. Víš co? Nejsem jediná.
1: Je to sice romantika až za roh, ale já ho mám strašně rád.
3: Říkám, že nejsem jediná.
1: Co jsi dělala v tom roce?
3: Tyjo, synovi bylo 6, takže první třída, takže taková ta super zábava, no.
1: No, chápu, chápu. Děkuju moc, měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj, pozdravuj Adelku, čau.
1: Ano, vidím. Adel už pročítá vaše SMSky.
4: Je to tak, napsala nám třeba Blanka z Prahy. Ahoj Blaníčku, řekla bych, že dnes hledáme rok 1999. Typuji to podle písniček a v tomto roce hlavně začalo vysílat vaše rádio.
1: No, to by možná sedělo, děkujeme za tip.
4: Přidám potom tip od Mirky z Čenkova, ta typuje rok 1999 a napsala, to šel můj syn Honzík do první třídy.
1: Děkujeme.
4: A přidám tady ještě jeden tip na rok 2000 a ten nám tady poslal Míra.
1: Děkujeme Míro, a co vy? Jaký máte tip? Jsem s ním, volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a pokud k roku, který tipujete, máte i nějakou vzpomínku, klidně ji přidejte, budeme rádi. Tady už je Ilona Čáková, Tornero, další pecka z tajemného roku.

0: Kromě toho, že jste se dívala na Notting Hill.
1: Ten mě zklamal, teda musím
0: fakt?
1: Říct, ten film.
0: Já ten film mám strašně rád, ale tak to je proti gustu žádný dešputát.
1: Čekala jsem jako víc humoru.
0: Jo takhle, takového toho klasického britského.
1: No, no, já měla radši to 4 svatby a pohřeb.
0: Jasně.
1: Ale
0: no.
1: Chodila jsem do práce, dělala jsem v komerční bance, jinak si nespomínám, že by bylo něco zásadního teda.
0: Úplně mi to takhle stačí, mějte se krásně, nashledanou.
1: Mě taky, nashledanou.
0: No v každém případě, když budete někdy v Londýně, projděte si taky na Notting Hill, tuhletu rázovitou čtvrť a nevynechte trhy, když se tam teda nedá hýbat, protože je to tam hlava na hlavě. Pojďme na SMSky.
2: Napsal nám třeba Zdeněk, zdravím Blaníček, dnešním rokem je rok 1999, čili rok mého vykulení na svět.
0: Krásné přirovnání, vykulení.
2: Pak se mi tady ještě cvrnkla do nosu SMSka od Samuela. Dobrý den, dnes se vracíme do roku 1999 a uhodl jsem to jak podle písniček, tak podle nápověry.
0: Ukaž nos. Jo, je to tam.
2: A přidám ještě jednu SMSku od Amálky, ta typuje rok 1998.
0: Děkujeme. A co vy? Volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118 a další nápověda už za chvilku.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
4: Na rádiu Blaník. Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
5: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglický zámek?
4: Počkej. Castle.
5: Castle video. Sakra. Castle video.
6: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
5: Zamkni video.
6: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
9: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
10: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz

0: www.robenek.cz.
1: Dřevěná okna Robenek. Kvalita uvnitř i navenek. www.robenek.cz.
2: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
3: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Sindel X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví pomlčka hhc.

0: 10. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz

0: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: She's the One, písnička, za kterou se Robbie Williams v tajemném roce vyhoupnul na první příčko britské hitparády.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v roce, po kterém pátráme, jste poprvé mohli slyšet taky písničku Nebe od Anika, nebo Mexiko od Tří sester, anebo Tornero od Ilony Čákové, a poprvé jste taky mohli vidět film Nothing Hill se skvělým Hughem Grantem a se skvělou Julie Roberts v hlavních rolích. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťulo, tady Honzík Liberec. Tak jsme se shodli podle Anika 99. Ano. To jsem byl v 9. třídě.
0: Aha.
3: A na střeše by to bez vás už nešlo. To Rádio Blaník, zlatý rádio.
0: To jsme rádi, pozdravuj na střeše, měj se krásně, ahoj.
3: Taky, měj se, ahoj.
0: Tak zdravíme vůbec na všechny střechy, ze kterých hraje Blaník, pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Jiřina z Hlinska, dobré ráno Blaníčku, dnes se jedná o rok 1999, to mi bylo 20 let a film Nothing Hill jsem si hned oblíbila.
0: Děkujeme, zdravíme do Hlinska.
4: Přidám další tip, dobrý den Blaníku, dnes je to rok 1999, to se narodila moje dcera a taky bylo zatmění slunce.
0: No, děkujeme.
4: A potom nám napsal ještě Jakub, ten taky přidává čárku k roku 1999, napsal to, jsem byl tehdy pouze rok star, takže vůbec nevím, co jsem dělal.
0: Děkujeme, Jakube, někde zasunuté, tam ty vzpomínky určitě budou. Pojďme teda na druhou slovní nápovědu. Když nás čeká to hokejové mistrovství světa, které ve Švýcarsku startuje už v pátek, tak v tajemném roce se to hokejové mistrovství světa hrálo v Norsku. A započali jsme tam tu sérii výher, které vedly až k tomu zlatému hattricku. Tohle po mistrovství řekl Martin Ručinský.
5: Nepopsatelný, nemůžu a vůbec nemůžu moje pocity popsat. Je to strašná náhra, protože ta sezóna byla strašně těžká pro mě v Montrealu a přijel jsem sem, sežel jsem vynikající parta, vyhráli jsme titul mistra světa. Vlastně po roce v Nagánu znovu velký úspěch pro český hokej, vynikající, nemám k tomu slovo.
0: A takhle se vyjádřil Roman Šimíček.
6: Tak je to úplně fantastické, vlastně to se nedá ani popsat, kdo to nezažil, tak je to nepopsatelný zážitek, je to úplně super prostě a myslím si, že celé mužstvo dokázalo, že umíme hrát hokej a že prostě máme to srdíčko na správném místě.
0: A od Martina Ručinského tam zazněla jedna důležitá nápověda, ale nebudu to komentovat dál. Takže Norsko, mistrovství světa, první výhra zlatého hattricku, ve finále jsme porazili Finsko, třetí bylo Švédsko a 800 109 109, to už je to telefonní číslo, na které když brnknete, tak si můžeme popovídat o vašem tipu, anebo to napište a pošlete SMS-kou na 600 318 118.

0: Tickers z Walesu, Tom Jones o sobě v tajemném roce dal ještě jednou vědět. Přišel s touhle písničkou Sex Bomb. Co se ještě stalo v tajemném roce? No tak vyhráli jsme hokejové mistrovství světa v Norsku a započali vlastně tu sérii, která vedla potom ke zlatému hattricku a premiéru měl Notting Hill, film, ve kterém si hlavní role zahráli Julia Roberts a Hugh Grant, a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Já vás zdravím, Petr, tady Jindra.
0: Já vás taky, jaký máte tip?
1: Já si myslím, že to je 100% rok 1999.
0: A co vám pomohlo?
1: Pomohl mi Martin Ručinský. Martin?
0: No, já jsem říkal, že tam byla malá nápověda. Kdyby to byl ten rok, co jste dělal v tom roce?
1: No, já jsem byl rok po střední škole, no a došel jsem do mého prvního zaměstnání.
0: Moc vám děkuju. Přeju šťastnou cestu, vy někam jedete, že jo?
1: Já jedu na jednání zase do Prahy.
0: Ať to ubíhá, mějte se krásně, nashledanou. Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Radka z Hradce Králové, ta typuje na 100% rok 1999 a napsala, v tom roce se mi narodila dcera.
0: Děkujeme.
2: Stejný rok typuje i Majka, která se v tom roce vdávala.
0: Díky, díky.
2: A přidám tady ještě jednu čárku k roku 1999 od Evy.
0: Děkujeme, Evo. A teď ta poslední nápověda pro dnešek ještě teda. Prezident Václav Havel 26. února tajemného roku svým podpisem v trůním sálu Pražského hradu potvrdil vstup České republiky do NATO. A takhle to okomentovala tehdejší ministryně zahraničí Spojených států a česká rodačka Madeleine Albright.
3: Pište?
4: Nikdy nesmíme být samolibí a předstírat, že totalita už je daleko pryč, že agrese nehrází. Učme se z dějin a nezapomeňme, že osud Evropy a Severní Ameriky, že tyto dva osy jsou neoddělitelné.
0: A vy ještě chvilku můžete psát a volat.
5: Tajemný rok
6: na Rádiu Blaník.
5: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na Rádiu Blaník.
7: Zdraví vás Iva Lecká. Uteklo to jako voda. 6 týdnů jsme si povídali o tom, jak správně a úsporně rekonstruovat svoji nemovitost. Na co si dát největší pozor a kde správně ušetřit. Pojďte si se mnou a s Milanem Pospíšilem z Buřinky připomenout ty nejdůležitější zásady. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
5: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: První probuzení na moři?
13: První selfie s delfínem?
14: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
15: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
17: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
18: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
19: Tak děti, pojďte domů.
20: Ale my jsme doma tady.
21: A je nám tu dobře.
22: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
21: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Jana Kirchner a její první velký hit. Jmenoval se Modrá.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tohle jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tu je Radek, Slovensko.
0: Dobrý den, Radku, povídejte, jaký máte tip?
3: No, já si myslím, že to je rok 99. To je 1999.
0: A co jste dělal vy?
3: Je, to byl mu krásný rok, to jsem se šťastně rozvedl.
0: Už jsme tady měli dneska svatbu, tak i rozvod. Proč ne?
3: Tak. Napovědělo mi to Turner právě, že ta pesnička. No.
0: Děkuju, Radku, krásný
3: a
0: den.
3: A pozdravuji mu Zadelku.
0: Ano, slyší, kýve, pozdravuji, mějte se krásně.
3: Děkuji moc, hezký den.
0: A už zároveň čte i vaše poslední SMSky.
4: Je to tak, napsala nám třeba Eva, ta typuje rok 1999 a napověděl jí rozhovor s Ručínským.
0: Díky.
4: Ahoj všichni na Blaničku i posluchači, nebyl jsem si jistý, no ale ta nápověda, že to je rok po Nakánu, tak to je super. Takže 1999, to nám napsal Honza z Chomutova.
0: Díky, díky.
4: A potom přidám ještě Petra z Kadaně, ten typuje stejný rok a v tom roce se mu narodila dcera.
0: Díky, díky. Já jsem říkal, že Martin Ručínský tam měl jednu výraznou nápovědu, když komentoval vlastně tu výhru českých hokejistů na mistrovství světa v Norsku, kde započala série, která vedla k tomu zlatému hattricku. Taky jsme si připomněli Nightingale, film, který měl v tajném roce premiéru, a český vstup do NATO, to byla ta poslední nápověda. A pokud jste typovali rok
1: 1999,
0: tak to byl on a žádný jiný.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: My jsme na konci dnešního hledání s Adelkou, se na vás těšíme zase v zítřejším dobrém ránu po 6. hodině, za chvíli už dopolední vysílání a Pepa Černý, tak si to užijte a zůstaňte s Blaníkem a ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1999. Blondý a Maria.

0: Blondie a závěr tajemného roku na Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Zaspívá Karel Gott. Taky Karel Zich.
1: Není všechno pána, co hraje.
0: I Jarek Nohavica.
2: A kdyby se někdo z vás na anděla ptal.
0: Kdyby se někdo na Blaník ptal, tak hezky česky, vždycky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 2,5 minuty už bude 10. Rádio
3: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pichová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Mohou být i silné. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a foukat bude i silnější vítr v nárazech rychlostí 55 km v hodině.
4: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
5: V Ostravě v ulici 28. října u křižovatky s Daliborovou bourala dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením. V ulici 1. máje u křižovatky se Železárenskou srazil autocyklistu. Na místě jsou záchranáři, kolona narůstá. Na Opavsku ve Vítkově v Opavské ulici bourala dvě auta. Projedete se sníženou rychlostí a na trase ze Vsetína na Valašské Klobouky u Lužné nabouralo osobní auto do plotu. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Důchodový systém by měl skončit v plusu. V Praze se ráno zastavil Orloj. Český hokej zná jména pro mistrovství světa. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Důchodový systém by mohl podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku až 220 miliard. Ministr práce Aleš Juchelka ale připravuje změny, které podle opozice můžou systém vrátit zase do mínusu. Návrh počítá se snížením věku odchodu do penze a navyšováním důchodů pracujících seniorů. Začíná pravidelná údržba soch na staroměstském Orloji. Restaurovat se jich bude celkem 8. Magistrát na to vyčlenil 400 tisíc korun. V ceně je vedle odborné údržby také manipulace a převoz dodílen, včetně jejich demontáže, takže Orloj dnes pár hodin nepůjde. Jablonec nad Nisou slaví 160 let od povýšení na město. K výročí místním nabídne třeba 160 jabloní starých českých odrůd za symbolických 160 korun. O stromy se už zájemci můžou hlásit, jak říká mluvčí radnice Jana Fričová.
8: Přihlášce je nutné uvést jméno, kontakt, adresu a číslo parcely, kde bude strom vysazený. Zájemci se mohou hlásit e-mailem nebo osobně v kontaktním středisku magistrátu v přízemí radnice.
7: A příjem žádostí probíhá do konce června, případně do vyčerpání zásob. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku klepe na dveře. Trenér nároďáku Radim Rulík oznámil složení týmu, které čítá několik zajímavých men a nováčků. Kapitánem bude opět Roman Červenka, v útoku ale bude chybět David Pastrňák. Do dějiště šampionátu odlétají hokejisté zítra a už v pátek hrají proti Dánsku. Tím zprávy končí a u mikrofonu se jistě těší Pepa Černý.
0: Hodně se těší, děkujeme Hanko.
4: Pepa Černý.
6: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, je minutka po desáté, tak to nebudeme protahovat. Hezky česky vám budeme hrát a v této hodině si taky zahrajeme víc nebo míň. Tak si připravte telefony a za chvilku si taky poslechneme Samiru. Kolik je? 10:01:29. Čas letí jako bláznivý.
9: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Karel Zich, není všechno paráda, ale tohle byla.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A je tady zase naše Samira. A Samča tentokrát bude mluvit o jídle. A ne jen tak o ledajakém jídle, ale o tom asi nejlepším pro mě, určitě.
3: Královnou českých omáček je bezesporu svíčková. A přestože byste pod anglickým názvem candle sauce našli pro turisty spoustu typů, kam v Česku na tu nejlepší, se svíčkou to pochopitelně nic společného nemá. O svíčkové já bych mohla mluvit hodiny. Skoro se až divím, že nevznikla ještě nějaká oslavná sonáta nebo minimálně báseň o její dokonalosti. Ale tak třeba nás tohle zadosti učinění ještě čeká. Teď ale k tomu názvu. První zmínky o ní se objevují už ve středověku, totiž bylo zvykem, že mistři řezníci měli povinnost jednou za rok uvařit pro své tovaryše večeři, a to vždy v období po dnešních letních prázdninách. Dělala se tak často hovězí pečeně a protože se přitom svítilo svíčkama, leckoho by možná napadlo, že název pochází odtud. Nicméně souviset to může i s řeznickým slangem. Na svíčkovou se totiž používá váleček masa pod hřbetem, kterému se skutečně přezdívá svíčka nebo svíce. A dejte mi vědět, jestli se někdo chystáte tenhle národní pokrm vařit. Přijdu.
0: Tak Samčí, dneska odpoledne.
2: Samira na Blaníku.
1: A hned, proč se říká, co se říká?
0: Úžasná Samira, a teď úžasná LP. Lost on you. Na Blaníku. Je 10.14, začíná nám pracovní týden, který už bude normálně dlouhý. Což není dobrá zpráva, ale zase venku je krásně. Tak hezké dopoledne s Blaníkem.

0: NEN za 3 000 korun, dohromady to celé za 5 000, tak prosím pošlete přihlašovací SMS-ku na číslo 603 118 118. Já dvěma z vás potom zavolám a utkáme se tady o to. Teda já s váma ne, já budu takový rozhodčí. Dám vám otázku soutěžní nebo herní, protože my nesoutěžíme, my rozdáváme, tak se prosím hlašte a napište své jméno, odkud jste a potom heslo. A heslo dneska bude jednoduché, protože hrajeme se Seditou, tak heslo je Sedita. Pište teď a mějte u sebe telefon a zvedejte potom moje číslo. Za chvilku Jarek Nulavica, Smoky a taky Verona, pak už budeme hrát. Posloucháte Blaník.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
4: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
10: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
11: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
12: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
15: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
16: Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20.

0: 10 hodin. Čeká vás den v prvorepublikovém stylu. Swing, workshopy, fotokoutek, dobré jídlo i pití. Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. gvuo.cz.
1: Nemáme ani moře, ani velehory.
2: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
3: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
2: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
3: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svá...

V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Verona, na mě nečekej, na vlnách Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: To je ta klíčová otázka, víc nebo míň. Jdeme hrát, přátelé. Naše dámy, které se zúčastní, jsou Dagmar, která je na telefonu a pravděpodobně volá z Divišovic. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak se dneska máte?
3: Dobře,
0: jo.
3: Sluníčko svítí.
0: Přesně tak, to je nejdůležitější.
3: Počítám, že prohraju.
0: Ne, to neříkejte, uvidíte. Někdy je výhoda být první, někdy zase to není výhoda, uvidíme, jak to bude dneska. Na telefonu je taky paní Pavlína, která volá z Valmezu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Teda volá, já volám jí samozřejmě, ona poslala krásnou SMS-ku přihlašovací, úplně vzorovou, jenom jméno Valmez a heslo Sedita, protože dneska hrajeme právě o Seditu. Já vám řeknu, o co hrajeme konkrétně. Vyhrát můžete balíček produktů od Sedity, oplatky, sušenky, polomáčené klubky, ABC sušenky i sladké pečivo, to vše v dřevěném šuplíku a navíc voucher do Poten a Panen za 3000 korun. To je krása, dámy, co?
4: Nádhera.
0: No a teď ale jedna prohraje. No tak uvidíme, jak to dopadne. Dagmar, poslouchejte pozorně a rychle vystřelte odpověď, jo?
3: Ano.
0: Tak pozor, jo. Sedita má takovou novinku, která se jmenuje miniklubky. Víte, kolik příchutí má novinka miniklub sušenky?
3: Tak já bych řekla, že 3.
0: 3. No, Pavlíno, bohužel, Dagmar, teda takhle, bohužel pro vás. Dagmar se trefila úplně přesně, taky zapleskám. Tak já ještě dámy dodám, že ty tři, to je máslové, karamelové a kakaovo-malinové miniklubky, jo. No, Pavlíno, to teda, to bylo smutný, co?
4: Ne, já to přežiju.
0: No, já si myslím.
3: To je milý, co, teda skoro.
4: Gratuluju.
3: Ale mám radost, tak,
0: aspoň mi řekněte, Pavlíno, je ve Valmezu taky dneska krásně?
4: Není, je tady zataženo, fouká a vypadá to, že něco přijde.
0: Ježišmarja. No tak třeba aspoň zaprší, to příroda potřebuje, ne?
4: Přesně tak.
0: No, Pavlíno, můžete zavěsit vaše všechny informace, mama, pošlu vám aspoň CDčko, jo?
4: Tak jo, děkuji.
0: Vám taky, nashledanou. No a Dagmar, vy můžete začít slavit nějak míru milovně a taky můžete zavěsit a mějte se krásně. Děkuju.
3: Děkuju vám. Krásný den.
0: Vám
3: a
0: taky.
3: A posluchačům hezký den. Děkuju.
0: Děkujeme, nashledanou. Tak zase dvě sympatiandy, jako vždycky, přátelé, to jsou prostě naši posluchači. Ostatně, když posloucháte, tak i vy jste posluchači. Já ještě dodám, že Sedita je tradičním výrobcem sušenek a oplatek, který své výrobky vyrábí z kvalitních surovin už od roku 1953. A mají spoustu novinek, třeba ty miniklubky, jak jsem o nich mluvil, taky ABC sušenky. A nově pod značkou Sedita naleznete i sladké pečivo jako croissanty, muffiny, pikolína a krostatínu. To nevím, co je, ale můžete se podívat na jejich web a prozkoumat to. No a budeme hrát opět zítra.
1: Víc nebo míň.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
0: Tak a podívejte se taky na Radio Blaník.cz. Tam je spousta užitečných informací. Za chvilku Ricky Epovery na Blaníku.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič. Nice boy. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.

0: ven.
1: Lucka Vondráčková, její Hvězdy na Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá František Nedvěd.
2: Je půlnoc, chce se mi spát.
1: Taky Michal Hrůza.
2: Přišla zde nadání, probudila můj život trochu.
1: A když Pavlína z Valmezu prohrála, pak ji aspoň dáme nějakou.
2: Nechám si pro.
1: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za necelých 7 minut už bude 11.
3: Rádio Blaník.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.
10: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na axa.cz, sekce kariéry.

0: Deník počasí.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a lokálně se mohou vytvořit i bouřky, i velmi silné. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a foukat bude silnější vítr v nárazech rychlostí 55 km v hodině. Jdeme na silnice.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Na dálnici D1 na 360. kilometru směrem na Bohumín stojí porouchané auto, projíždějte s opatrností. V Ostravě v Hladnovské ulici mezi ulicemi Komerční a Ciorova je silnice ode dneška zavřená kvůli pracem na inženýrských sítích, které potrvají do 22. května. Na trase Střemešné na Krnov u Krásných Louček pracují silničáři na údržbě vozovky a práce tu potrvají do 5 odpoledne, tak je nepřehlédněte a hlavně nepřejeďte. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
3: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Cestovní ruch táhne českou ekonomiku. Kyberšmejdi nově cílí na brigádníky. Stavební škola v Jihlavě umí neplýtvat jídlem. Rádio Blaník. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. V prvním čtvrtletí letošního roku se nejvíc dařilo tuzemským ubytovacím zařízením. Ubytovalo se v nich téměř 4,5 milionu hostů, což je meziročně o 5% víc. Podle Českého statistického úřadu se počet hostů i přenocování zvýšil ve všech krajích a přibylo jak českých, tak zahraničních návštěvníků. Policie upozorňuje na další fintu online šmejdů. Na pracovních portálech lákají na testování bankovních aplikací, za což slibují odměnu v řádech tisíců korun. Přes zájemce o práci se pak snaží legalizovat peníze z podvodu. Takový brigádník je ale součástí trestného činu a rázem i v hledáčku policie. V jídelně jihlavské stavební střední školy nemají zbytky. Zbylá jídla zabalí a dají do automatu před budovou, kde si je jako hotovky může koupit kdokoliv. Cena je zhruba dvakrát nižší, než kolik stojí v restauraci a platit se dá i online. Týdně takto škola rozprodá kolem 250 obědů. A rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť, které budou sloužit spojům na letiště a dokladna. Co se tam děje teď, to prozradí mluvčí generálního ředitelství správy železnic Nela Frýbová.
5: Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží. Dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice. Vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
4: Já ještě doplním, že vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou budou od června do konce roku končit na novém nádraží v Bubnech. To je ze zpráv ode mě vše. Mějte pohodové pondělí s Blaníkem a taky s Pepou.
6: Děkujeme moc, Kránko.
0: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
6: Krásné dopoledne, přátelé. 11. hodina už se blíží, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku se tady taky objeví Petr Slíva, naše ranní hvězda, kolega, maratonec, sympaťák. On totiž objevil další zlaté české ručičky. To je prostě jeho hobby. No a v této hodině se podíváme taky do jednoho westernového městečka a do Brna. Krištof a Sima Martausová, první píseň této hodiny, Hvězdáři. Hezké dopoledne s Blaníkem. Yeah!

0: František Nedvěd a řemeslo na vlnách Rádia Blaník. A víte, kdo zvládá své řemeslo absolutně na jedničku? No přece Petr Slívá.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s paní Romanou Ljubasovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Inka Kolagen, to už je značka, kterou ve zlatých českých ručičkách posluchači, nebo o které někdy slyšeli. A pojďme připomenout, o čem je Inka Kolagen.
4: Tak Inka Kolagen je velmi jednoduchý produkt, protože kolagen je takovým pojivem mezi všemi tkáněmi. My jsme přímo výrobce, jsme česká firma, jsme z Brna, posloucháme Blaník, protože je naprosto nezbytné, aby nebyl bylo blankitné. A vyrábíme kvalitní kolagen. A kolagen, když funguje, tak funguje na všechno. Na vlasy, nechty, pokožku, klouby, chrupavky, cévy. Vlastně tím, že spojuje všechny buňky v těle, tak funguje na všechno, i třeba na uložení zubů nebo na oční rohovku. Prostě když kolagen funguje, tak na všechno a my jsme výrobce, česká firma a já jsem majitelka a samozřejmě uživatelka Inka Kolagenu.
3: Tak já mám teda otázku, proč je ten váš kolagen lepší?
4: To je už taková chemická odpověď. Chemicko-mechanicko-fyzická odpověď a i když jsem blondětá majitelka kolagenu, tak o svém kolagenu všechno vím. A je to proto, že je to z ryb. Ryba je starší živočích, nemá různé nové vymoženosti na svém proteinu. Představte si, že nemá různé jako kdyby vlásky a ručičky, které je potřeba ostříhat.
3: To většinou nemají, to
4: je
3: pravda.
4: Bílkovina ze starého tvora, zpracovaná šetrnou hydrolyzou, zmenšená z molekuly, kterou neumíme strávit na menší dílky, natolik pravidelné, to je ten náš rozdíl, že štěpíme jenom jedním enzymem, na velmi pravidelné dílky, kdo ještě je starší generace, tak zná zřejmě Tetris, kdo je mladší, tak zná možná nějaký, já nevím, Lego a jiný věci. Prostě jsme stejné dílečky a to tělo, když je dostane, tak si je vošahá, prohlídne, zařve radostí a pošle je tam, kde jsou potřeba. Takže vyrábíme bez konzervantů, bez barvy, bez přidaných látek a dokážeme to takzvaně do toho těla dostat v takové kvalitě, že je to stavební prvek. Takže to je prostě ten rozdíl, ta výroba. To je jak vajíčko od slepičky, která baští 4 lístky a občas dostane nějaký kus masa a má hodně brouku a žížal, tak prostě takové vajíčko je stejně kvalitní jako náš kolagen v tom příměru, jak to vzniká.
3: No a jak se to užívá, jak to do toho těla dostanu?
4: Jsou to 3 gramy bílého práčku, což teď zní velmi vtipně, ale sype se to do suché sklenice, zalije se to neperlivou tekutinou, vypije se to s vědomím, že piju ten kolagen, protože i psychika má vliv, když se cítíme dobře, nebo když si řekneme, že se neexistuje špatné počasí. Takže když se cítím dobře a piju kolagen, tak samozřejmě mu pomáhám být vědomý toho, že tam jde a on opravdu v tom tenkém střevě projde do krevního řečiště a organismus, naše chytrá skořápka, v které bydlíme, rozhodne kam s ním.
3: No a vy máte ještě navíc nějak narozeniny firemní?
4: Jasně, tak na to naše dítě firma, ta firma má 11, protože 2 jedničky, to je jako 2 lidé, zvládnou vždycky víc než jeden. 1 a 1 je pro mě vždycky 11, takže my máme 11 dní od 11. do 21. akci 2+1.
3: A navíc je krátce po 11. hodině, takže vám teď popřeju už.
4: To je úžasný.
3: Krásný zbytek dne.
4: Přeju všem krásný den.
3: Naslyšenou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase se to povedlo. Péťo, moc krát děkujeme. Tohle je Michal Hrůza, písnička Pro Emu. Dneska mají ale svátek všechny svatavy, tak dámy, všechno nejlepší a hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Nejlíp jim bylo Mňaga až Ďorb. Kapela z Valmezu. Pánové vyhráli letos Anděla za kapelu roku. Tak ještě jednou gratulujeme moc. Stále ještě jsou na světě lidé, kteří netuší, co vlastně znamená Mňaga až Ďorb. Tak přátelé, je to z toho jejich slezského dialektu a znamená to asi jako bláto a haraburdí. To znamená, že když bude po dešti, tak můžete říct, co je to tady za mňágu všude okolo, jako bláto. A když přijdete k tátovi do kůlny nebo do nějaké garáže, kde má pong a na něm strašný bordel, tak můžete říct, hele, tati, ty tady teda ale máš Ďorb. A bude to znamenat, že tam má strašně moc haraburdí, haraburdí. Za chvilku Abba, Eláni a taky Marcela Holanová, Cesty lásek. Posloucháte Blaní.
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
2: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší.

0: stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka náš net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Hermann. Jistota na celý život.
5: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto! Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat? Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
8: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
9: Plánujete dovolenou a znáte Slovinsko? Termální lázně, koupání v Jadranu, lyžování v Alpách. Do Slovinska jedině s relaxem. Cestovní kancelář Relax Adriatic, váš specialista na Slovinsko. www.relaxslovinsko.cz.
10: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Mr. Karel Gott, jestli tě budu mít rád, Ivo Lecká, no budu. Když přijdeš, tak tě budu mít rád, samozřejmě.
1: Jo, takhle, aha,
0: ne,
1: aha.
0: Já tě mám rád pořád. Ivuško, prosím tě, ty jsi nám minulý týden chyběla, co pak se stalo?
1: Já jsem vám chyběla, to jsem ráda. No takhle, co se stalo, no, tak já jsem to dávala i na sociální sítě, že jo, to je takový nejrychlejší komunikační prostředek. No vypad mi hlas. Přátelé, to bylo strašný, ne to, že mi vypad, jako, ale já jsem nemohla mluvit, rozumíš, že jsem musela mlčet. Jo? A dovedeš si představit mě, že mlčím?
0: No já jsem to tady zažil asi 20 minut a bylo to divný.
1: Jako
0: teda.
1: Ale to bylo i pro mě divný, no. já jsem se chodila projít třeba, jo, protože jsem si říkala, tak když se procházím, tak obvykle s nikým nemluvím, že jo, to je normální, takže já jsem furt chodila. A teď přišli všichni domů, že jo, a teď já jsem s nima potřebovala něco probrat, no to nešlo, znakovou řeč neumím, že jo, do toho mi vajchnul pes. Rozumíš? Nemohla jsem na něj zavolat, takže to bylo, no to bylo strašné.
0: On Frank stejně moc neslyší, takže to je trochu jedno. Ivuško, každopádně všechno už je v pořádku, jsme rádi, že tě máme. Já jsem ti chtěl říct, že dneska je Světový den povědomí o egu, jo. A tak jsem chtěl vzpomenout to derby pražských S, což jsme všichni sledovali tak nějak o víkendu. A byla to hrůza samozřejmě, jo. Já myslím, že i ty jsi to zachytila, no, přestože fotbal nesleduješ.
1: Jistě, tak jsem viděla videa, že jo, záznamy různý, jasně.
0: Bylo to strašný, ale zároveň jsem chtěl teda říct takovou jako kontroverzní, jako takové kontroverzní stanovisko, jo. Já jsem byl včera na florbale s klukama, hráli jsme florbal. A člověče, bylo to takový klidnější mnohem. Jako kdyby jsme se všichni chytli za rypáky a řekli si, sakra, dyť je to jenom sport.
1: Jo, co
0: to tady blbneme, jako?
1: No, a dyť, ale o tom to je, no. Že jo? A vždycky to o tom bylo, že je to jenom sport.
0: A tím jsem chtěl říct, že všechno dobré, všechno zlé je k něčemu dobré, tak možná, že i tohle tu společnost trošičku probudí a začneme se k sobě chovat trošku líp. Bylo by to dobře.
1: Kéž by.
0: Ivuško, měj se tady krásně, přátelé, hezké odpoledne.
2: Známe to všichni.
3: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
3: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
12: No proto.
11: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
15: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Tak děti, pojďte domů.
2: Ale my jsme doma tady.
3: A je nám tu dobře.
4: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: Tak to byla Marta Kubišová, Nechte zvony znít. No a za chviličku odstartujeme na Blaníku odpolední vysílání. 13. se blíží a to je čas, kdy nám na Blaníku startuje odpolední vysílání s Ivou Leckou. Já se moc těším. Za chvilku další české písničky, Tereza Kerndlová. Taky Petr Novák, Já budu chodit po špičkách.
1: Já budu chodit po špičkách.
0: A dva gratulanti v jedné písni, tedy gratulanti letošního Konopiště, Jiří Korn a Lucie Bílá.
1: Byl by hříš,
0: za chviličku tady pokračujeme, předtím ještě počasí, doprava a další zprávy a 13. tu bude za 7 minut.
2: Rádio Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

0: www.vistečka.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
5: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost. Počítejte i s deštěm. V polohách nad 1000 metrů se mohou objevit i sněhové vločky. Během dne srážky od západu postupně budou slábnout, později i ustanou a v noci začne ubývat i mraků. Teploměr ukáže 9 až 13 stupňů. Toliko počasí, je tu doprava.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Blaník za volantem.
7: Pozor si dávejte na Kroměřížsku. V Holešově v Přerovské ulici došlo k nehodě dvou osobních aut. Počítejte s omezením provozu. V Olomouci v Rolsberské ulici u křižovatky s Lipenskou bourali dva osobáky. Připravte se na zdržení, kolony se táhnou v obou směrech. Na dálnici D55 na 24. kilometru směrem na Zlín srazilo osobní auto Zajíce. I tady buďte při průjezdu velmi pozorní. A na D46 na 29. kilometru ve směru na Vyškov stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo, tak ho tam hlavně nepřehlédněte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Monikou.
12: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
6: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů. Speciální jednotka záchranářů už může opět do zahraničí. Praha chystá úpravu azylového domu armády spásy.
7: Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Moravskoslezští kriminalisté rozkryli gang podvodníků. Dva muže a dvě ženy z Opavská Karvinska už obvinili ze zvlášť závažného zločinu podvodu. Čtveřice nabízala několik let lidem zhodnocení jejich vkladů, i když věděla, že návrat peněz nemůžou garantovat. Jejich slibům uvěřilo skoro 300 lidí, škoda 118 milionů korun. Česká jednotka složená z hasičů a záchranářů má opět evropskou certifikaci. Splnila proto poslední krok v rámci mezinárodního cvičení MODEX 2026 v Portugalsku. Může tak opět sloužit při zahraničních záchranných operacích v civilní obraně Evropské unie. Praha chce zrekonstruovat azylový dům armády spásy. Sídlí v Tusarově ulici a práce by měly přijít na 200 až 300 milionů. V objektu ukončilo činnost bezdomovecké denní centrum od května. Často ho kritizovali místní. Nově tam najdou zázemí bezdomovci po hospitalizaci, seniori bez zázemí anebo lidé s omezenou mobilitou. Jihočeský kraj nabízí letos bohatý program. Na zájemce čekají sportovní akce, aktivní zážitky i adrenalin. Některé z nich přibližuje vedoucí oddělení marketingu Jihočeské centrály
14: portáli cestovního ruchu Jana Píchová.
0: Rodiny s dětmi potěší například kreativní festival Pískoviště v Písku, Den dětí v Zoo Hluboká či Den se zvířátky na Blatné. Milovníci dobrého jídla a pití si zase přejdou na své na táborském festivalu vína, festivalu piva v Českém Krumlově.
14: A chybět nebude ani oblíbené borůvko braní v Borovanech. Tolik zprávy Rádia Blaník, teď s vámi bude i Valecká.
6: Valecká
13: na Rádiu Blaník.
9: Ano, přátelé, tak krásný dobrý den, tak mě tady zase máte a upřímně já jsem tady moc ráda, že mám zpátky hlas a zase můžu normálně pracovat. Tak jdeme na to, startujeme pondělní odpoledne na Blaníku a hned na startu se vypravíme na Veselý kopec. Ale ještě předtím činasky Bára Hosnedlová a Slovenský klín. Pohodový poslech.

0: Tak tohle byla Tereza Kendlová a Schody z nebe a my teď vystoupáme na veselý kopec. Tam míříme za jednou novinkou do Skanzemu. Ano, míříme na Chrudimsko, tam mají totiž nově roubenou stodolu, přenesenou z Boru u Skutče. Areál je tak po 54 letech kompletní. Čím je tahle stodola výjimečná, to nám teď vysvětlí etnolog Jiří Pokorný.
1: Stodola je vlastně atypická tím, že zde nenesou tu střechu, ty roubené trámy, ty obvodové stěny, ale v podstatě to má vnitřní sloupy dřevěné, na které je posazený ten krov. Pak je to samozřejmě zavětrováno, aby se to nehýbalo do strán pomocí pásku, a tato konstrukce v podstatě vynáší celou váhu toho krovu.
0: Tak zdravíme na veselý kopec a gratulujeme, ať se vám daří. No a pokračujeme dál, další písničky jsou připravené, teď jsou to Škorpioni.

0: se zařadilo po bok londýnského St. Pancras, International a belgického nádraží Antwerpen Central. Tak gratulujeme jen tak dál.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Ano, ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude herec, sympaťák a vespař. On totiž přijde David Matásek, tak poslouchejte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva, no jistě.
5: Dřevěná okna Robenek. Kvalita uvnitř i navenek. www.robenek.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
10: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
13: Nejlevnější pneu.cz.
14: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
15: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
16: Učarovalo vám Volvo stejně jako mě. Ať vyrážím kamkoliv, je to zážitek. Díky Svenkár za tenhle životní styl.
17: Svenkár Ostrava. Životní styl s akcentem bezpečí. www.svenkar.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo.
18: Ještě tady, broučku, vidíš?
17: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
19: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
20: Carglass opraví, Carglass vymění.
21: To si takhle vyjdete do Teska a...
13: Potkáte tam surikatu?
21: Že to není možné? Ale je. Navštivte 14. až 16. května Tesco Hypermarket Opava na Těšínské 44. Najděte surikatu a s ní i stánek Tesco Mobile Tour. Tam totiž můžete od Tesco Mobile, největšího virtuálního mobilního operátora, jednoduše získat skvělé tarify pro celou rodinu, výhodné balíčky, můžete si

0: Dva silné hlasy, Jiří Korn a Lucie Bílá, a dva interpreti, kteří letos dorazí na Konopiště. Dva gratulanti, na které se moc těšíme. No a teď té důležité věci, co pro vás mám. I když to nezní úplně tak, jak by to mělo být, já pro vás vlastně v tuhle chvíli nic nemám, ale...
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaň.
0: Já mám pro vás dobrou zprávu, takhle bych začala, protože ta dobrá zpráva je, že i když je Konopiště vyprodané, pořád je tu šance, abyste se na Konopiště dostali. A pozor, úplně zadarmo. To je to, co jsem vám chtěla říct. Každý všední den pro vás máme vždy v 8 hodin krátkou hudební ukázku, takže je dobré ráno poslouchat, abyste byli mezi těmi prvními, kteří ji uslyší a kteří mají šanci právě od té 8. raní až do 19. hodiny vyhrát lupeny na Konopiště. Já vám teď pustím ukázku, poslouchejte dobře. Tak, to byly některé písničky od jednoho konkrétního interpreta, který letos také vystoupí na Konopišti, a vy byste měli v našem vysílání některou z jeho písniček chytit. A jakmile se to stane, tedy kdykoliv mezi 8. a 19. hodinou, všeho nechte a volejte na 800 109 109. Vyhráváte hned v tu chvíli, pokud budete první na lince, dvě vstupenky zdarma na Blanické Konopiště. Takže 30. květen může být ještě pořád u vás ve hře, a to i přesto, že lístky nemáte.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaň.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
17: Ahoj, Ahoj, tady Nice Boy.

0: si Nice Boy spotřebič. Bič.
1: Nice Boy.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: rád se brouzdám rosou, jo jo. Michal Tučný na Blaníku. No a za chvilku další české písničky. Jarda Uhlíř, Severní vítr. Dáme si taky Krištofy a Inzerát. Připravená bude i Bára Basiková, Veni Domine. A nebo Lucka Vondráčková a Pepa Wagner. S láskou nám je líp. Budeme hrát hezky česky, tak jak to máte rádi. Ale předtím počasí, doprava a další zprávy. Za 6 minut bude 14 hodin. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
4: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
5: Umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin. Čeká vás den v prvorepublikovém stylu. Swing, workshopy, fotokoutek, dobré jídlo i pití. Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. gvuo.cz.
6: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
7: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme velkou oblačnost, déšť. V polohách nad 1000 metrů pak může místy i sněžit. Během dne srážky od západu budou postupně slábnout. V noci pak začne ubývat i mraků a teploty vyšplhají na 9 až 13. O počasí všechno, je tu doprava.
1: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
7: Na Uherskohradišťsku v Bílovicích na křižovatce na Topolnou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tu s omezením. V Ostravě v Opavské ulici dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Počítejte se zdržením v obou směrech. Na sjezdu z dálnice D55 na D1 ve směru z Přerova na Kroměříž stojí porouchané osobní auto, tak ho tam hlavně nepřehlédněte. A opatrně taky v Ostravě v Rudné ulici ve směru od Opavy u křižovatky s ulicí Nad Porubkou, i tady stojí porouchaný osobák. A mezi kruhovými objezdy u sjezdu z dálnice D1 s Leskou ulicí v Bohumíně probíhají práce údržby, tak tam dejte pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou na řadě zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Na školách přibývá počet stížností. Maloobchodní tržby v Česku zrychlují. Spenglerův pohár se letos žádný český tým nezahraje.
8: Blaník.
9: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česká školní inspekce řeší čím dál víc stížností. Od září se na ně obrátili rodiče ve skoro 1500 případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by šlo ale předejít nebo je vyřešit jen v rámci školy. Za konflikty a neshodami totiž podle odborníků často stojí špatná komunikace a nebo nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči. Maloobchodní tržby v Česku v březnu zrychlily meziroční růst, a to o procento a čtvrt na 4,9%. Přispěly údaje jsou bez započtení prodejů a oprav aut a více Český statistický úřad, říká Jana Gottwaldová.
10: Vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen s oděvy a obuví. Největší podíl na meziročním růstu maloobchodních tržeb měl prodej prostřednictvím internetu a prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravinu.
9: Tržby za nepotravinářské zboží meziročně vzrostly o 5,5%, třeba za potraviny o 4,8% bodu. Dvouletý jerez Bardy přešel ze Šumavy až do Krušných hor. Vzdušnou čárou tak podle odborníků překonal 160 kilometrů. Jedná se tak o nejdelší mapovaný přesun rysa v rámci České republiky. Zřejmě se přesouval hlavně lesnatým pásem podél západní hranice, protože osudnými se jim často stávají silnice a také železnice. Hokejový Spenglerův pohár v Davosu bude po 11 letech bez české účasti. Pořadatelé nejstaršího hokejového turnaje na světě dnes zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský Ive Stampere. Loni v turnaji, který proběhne od 26. do 31. prosince i letos, hrála Sparta. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Iva Lecká.
11: Iva Lecká
12: na Rádiu Blaník.
0: A my pokračujeme dál, následující 60-minutovka je opět nabitá písničkami, které máte rádi. Samozřejmě budeme startovat hezky česky a bude to Jaroslav Uhlíř a Severní vítr. No a k tomu větru a počasí se dostaneme také v této hodině. Mrkneme se na předpověď, ženou se k nám velmi silné bouřky s přívalovým deštěm. Podrobnosti za pár minut. Teď ale Jaroslav Uhlíř a ode mě přání pohodového odpoledne.

0: To byl Meky Žbirka, možno se ti zdá, je Pepíček Zima by měl dneska narozeniny. Koukám tady do seznamu jmen těch, kteří slaví nebo by slavili. A teď je to samozřejmě taky slavný kalendář Rádia Blaník, tedy kalendář těch, kteří vám hrají naše oblíbené písničky. Tak pojďme zavzpomínat na ty, kteří už třeba mezi námi nejsou, ale také pojďme si připomenout ty, kteří jsou mezi námi a stále nám hezky hrají na Blaníku. Tak pojďme na to, je to Dan Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásné pondělí a také dnes přicházíme s přehledem toho, co si připomínáme tento týden. Pojďme na to. Pozítří můžete společně s námi zavzpomínat na fenomenálního skladatele a zpěváka Petra Habku. Došel by se 82 let.
3: Ty jsi má levandulová.
2: Pátek oslaví své 68. narozeniny Vít Sázavský ze skupiny Neřeš a 40 let bude v pátek písničkáři a herci Tomáši Klusovi.
4: Že chci do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe.
2: A já vám už nyní můžu prozradit, že s Tomášem a jeho písničkami strávíme celý nadcházející víkend. Své 73. narozeniny pak v pátek oslaví legendární Mike Oldfield. V sobotu bude 81 let zpěvákovi Láďovi Karndlovi. A 73 let by se v sobotu dožil zpěvák a bubeník Víťa Vávra. No a ještě jedno výročí. V neděli bude 77 let jedinečnému zpěvákovi, tanečníkovi, herci a hudebníkovi Jiřímu Kornovi. S Jiřím to samozřejmě oslavíme i dodatečně 30. května na našem konopišti, kde úplně poprvé na našich narozeninách vystoupí a moc se na to těšíme. Vše nejlepší pak v neděli popřejeme i Pavlu Horňákovi. Idol žen a dívek let 80. oslaví své 58. narozeniny. Neuvěřitelné, jak to letí. Tak přátelé, pro dnešek je to vše. Přeji vám krásný den a hodně důvodu k dobré náladě. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádio Blaník.

0: Ona je taky šílená, volá mi, když mám vysílání, rozumíte, tak to se člověk lekne, že se něco stalo. A ona volá a říká, prosím tě, ty jsi měla mluvit o těch bouřkách, já bych potřebovala vědět, jak to je, protože jestli mám teda jako uklidit tu zahradu. No tak sekře, už jsem to řekla, teď to řeknu vám. Od 13. hodiny platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Meteorologové varují, že zejména ve východní polovině země se budou tvořit silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami. Nejsilnější bouřky se mají sformovat v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Takže pořád máte ještě čas to případně všechno poklidit. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště. Ten by měl na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána. Tolik tedy informace od meteorologů. Snad vám to takhle stačí. Každopádně, když se podíváte na internet, tak všude se o tom píše, jsou tam i mapy hydrometeorologického ústavu, takže si můžete zkontrolovat svoji lokalitu. Za chviličku nás čeká dobrá zpráva, tentokrát budeme gratulovat českému antikonfliktnímu týmu, protože ten slaví.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: I zítra bude ráno a ráno s Blaníkem je nejpohodovější.
3: Budeme proplácet účtenky a také vám představíme další hvězdu konopiště, díky které si můžete vyposlouchat vstupenky na náš narozeninový koncert.
2: No a taky bude host na telefonu. Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
4: To si takhle vyjdete do Teska a potkáte tam surikatu? Že to není možné? Ale je. Navštivte 14. až 16. května Tesco Hypermarket Opava na Těšínské 44. Najděte surikatu a s ní i stánek Tesco Mobile Tour. Tam totiž můžete od Tesco Mobile, největšího virtuálního mobilního operátora, jednoduše získat skvělé tarify pro celou rodinu, výhodné balíčky, můžete si převést číslo k Tesco Mobile a navíc soutěžit o super sluchátka nebo chytré hodinky.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.

0: To byli oni, tedy oni a kabáti. Písnička se jmenuje Oni. No a tohle je náš kolega, který přináší dobrou zprávu.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu Dominik. Já tě vítám, ahoj a povídej.
2: Ahoj, krásné odpoledne všem. Antikonfliktní týmy policie České republiky letos slaví 20 let od svého vzniku. A za tu dobu se z nich stala klíčová součást bezpečnosti při velkých akcích a vypjatých situacích. Fungují na jednoduchém principu. Místo síly nastupuje komunikace. Policisté z těchto týmů jsou speciálně vyškolení na práci s davem, krizovou komunikaci a zvládání emocí. A do terénu jdou především proto, aby konfliktům předcházeli, ne je řešili až ve chvíli, kdy propuknou. Co je jejich hlavním úkolem a jak jejich členy poznáme, řekne mluvčí policie Irena Brodská.
3: Jejich hlavním úkolem je snižovat napětí, komunikovat s účastníky a vysvětlit jim například průběh opatření a upozornit je, kdy už mohou překročit hranici protiprávního jednání. Člena antikonfliktního týmu poznáte na první pohled. Od davu i od ostatních složek policie je odlišuje typická žlutá reflexní vesta s modrými prvky a nápisem antikonfliktní tým.
2: Antikonfliktní týmy dnes tvoří síť napříč celou republikou a při větších akcích spolupracují i mezi jednotlivými kraji. Zajímavostí je, že český model se stal inspirací i pro zahraničí. Zkušenostmi našich policistů se inspirovalo například Polsko, Slovensko nebo Ukrajina.
0: No, zase jsme v něčem dobří, tak skvělá práce. Gratulujeme a jsme rádi, že antikonfliktní tým máme. No a teď slaví, tak všechno nejlepší. Dominiku, děkujeme a měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Jedinečné a vyprodané.
4: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
4: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
4: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch.
1: Nice boy. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Dali byste si dnes italský western, pak se večer dívejte na televizi Seznam. Doc West v podání Terence Hilla měl sice štěstí v pokru, ale bohužel mu výhru ukradli bandité. Doc West se snaží dopadnout lupiče, ale nakonec to bude právě on, kdo skončí ve vězení. Jak to celé dopadne? To se dozvíte ve westernu Nejlepší vyhrává, který začíná ve 20.10 na televizi Seznam.
8: České rádio.

0: Hi, hi, hi, neboli ahoj, ahoj, ahoj do všech koutů České republiky. Já vás zdravím, přeju vám krásné odpoledne, ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv. Jsme moc rádi, že posloucháte, odpolední vysílání pokračuje dál. Za chviličku další české písničky, třeba Marek Ztracený. Časy se mění, jen my to zůstáváme stejní. Taky si dáme rande u zdinářků.
1: Zas to se dá, noc modra šedá.
0: To bude Hanka Zagorová, anebo Činasky a první signální. Na první signální, jak jsem v obleci. Za 6 minut bude 15 hodin, za chvilku počasí, podíváme se, jak to teď aktuálně vypadá, taky jak to vypadá na silnicích a co je nového, vám řekne Monika Holubová. Tak zůstaňte s námi. Rádio Blaník.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.

0: Hi a jedu!
1: High Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky High Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike CZ.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku velká oblačnost a počítejte i s deštěm. Deštníky se vám rozhodně budou hodit. Ve vyšších polohách se navíc mohou objevit i sněhové vločky, srážky postupně ustanou až během dne. Teploměr ukáže 9 až 13, na horách bude 3 až 7. O počasí všechno, míříme na cesty.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Ve Fejtku Místku na hlavní třídě u křížení s ulicí 8. pěšího pluku směr Nový Jičín bourala dvě osobní auta. Blokují jeden pruh, počítejte s nárazovým zdržením. Na Novojičínsku na příjezdu do Bílovce směrem od Tísku zasahují záchranáři u bouračky osobáku s chodcem. I tady čekejte problémy. Bouralo se taky ve Zlíně, nehoda je na Štefánikově ulici na křižovatce se třídou Tomáše Bati, osobák se tu srazil s autobusem, tak tam buďte pozorní. A v Ostravě v Opavské ulici dejte pozor na nehodu dvou osobních aut, počítejte se zdržením v obou směrech.
8: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Situaci na pražském derby okomentoval i premiér. Rezort práce řeší vznik speciálního úřadu pro děti. První případ hantaviru je ve Francii. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Výtržnosti na derby pražských S jsou podle premiéra Andreje Babiše strašnou ostudou. Podle něj jsou potřeba nová opatření a brutální změna.
11: Je to úplně hrozné, po tom, co jsme měli pocit, že teda po té aféře s tou korupcí, že už to máme čistý stůl, tak je to neuvěřitelné, vůbec tomu nerozumím. Je to obrovské selhání, je to strašná škoda. Ta změna musí být brutální a musí se udělat takové opatření. Vůbec nechápu, jak je možné, že někdo se dostane na stadion, mají tam ty světlice a tyhle věci.
10: Policie po derby vyšetřuje i napadení sektoru hostí nebo poničení sedáček a toalet. Řeší také napadení spartianského brankáře i další trestné činy. Za to hrozí až 2 roky vězení. Samotné vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Ministerstvo práce chystá reformu péče o ohrožené děti. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit. Podpořit by je měli psychologové anebo právníci. Ministr Aleš Juchelka začátkem února ve sněmovně uvedl, že by nový úřad mohl pod rezortem práce začít fungovat do 4 let. Včelstva v Česku přečkala minulou zimu dobře. Neopakovala se tak situace z loňské zimy, kdy včelaři hlásili rekordní úhyny. Zatímco tehdy byly 26%, letos 11,3%. Podle odborníků to představuje návrat k běžným hodnotám. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi. V Německu jsou pak v nemocnici 4 další lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženými. Podle tamního ministerstva zdravotnictví ale nemají žádné příznaky onemocnění. Ještě dnes by proto měli být převezeni do spolkových zemí, odkud pocházejí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Iva Lecká.
2: Iva Lecká
9: na Rádiu Blaník.
12: Krásné odpoledne, my se už za chvilku opět vydáme na cestu. Mirek Táborský nás i tento týden v obvyklém čase bude brát na zajímavá místa. A tentokrát to budou místa, která žijí tradicí. Jako první navštívíme Muzeum Petrov. A jedna slavná pohádková postavička slaví, řekneme si víc. A také uzavřeme náš seriál s Buřinkou. O úsporných rekonstrukcích je toho hodně, tak jdeme na to. A startujeme hezky česky. Je tu Marek Ztracený.

0: Posloucháte Rádio Blaník, tohle byly Buty a František a teď už hurá za tradicemi. Navštívíme Muzeum Petrov, je tu Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vás provedu po místech, kde jsou stále živé nějaké naše tradice, na které můžeme být pyšní. V polovině listopadu loňského roku bylo v Hradci Králové otevřeno nové Petrov muzeum, které je věnováno tamní tradici výroby klavírů. Muzeum je umístěno v prostorách obecního domu. Ano, i Hradec Králové má svůj obecní dům. A stejně jako ten pražský, ani tenhle není ledajaký. Je totiž dílem věhlasného architekta Jana Kotěry, který projektoval i blízkou budovu, v níž sídlí Muzeum východních Čech. Rohový obecní dům ale vznikl až o dekádu později, tedy v první polovině 20. let 20. století. Jeho výstavba souvisela s urbanistickým rozvojem města po první světové válce, kdy bylo nutné řešit nedostatek bytů a zároveň zajistit prostory pro městské úřady. Kotěra navrhl třípatrovou budovu s úspornými, zároveň ale funkčními byty a s úřadovnami městských elektrických a plynárenských podniků v přízemí. Později prošla budova několika úpravami a změnami využití. Do roku 2009 v něm sídlila vědecká knihovna a pak ještě knihovna městská. V roce 2014 přišla ke slovu rozsáhlá rekonstrukce. Po ní zde otevřeli informační centrum, ze kterého se vstupuje do Petrov muzea. Není veliké, zabírá dvě podlaží, ale díky svému řešení má určitě co nabídnout. Propojuje historii, hudbu a moderní technologie. Expozice zobrazuje příběh od narození zakladatele společnosti Antonína Petrova v roce 1839 a zhotovení nejstaršího dochovaného klavíru z roku 1865 až po současnost. Všechno přehledně zobrazuje časová osa, u které můžete strávit nemálo času, abyste se dobře zorientovali v celém dlouhém příběhu. V expozici se dozvíte, kolik nástrojů firma doposud vyrobila, kdo zakoupil první Petrovův klavír i další zajímavosti, ke kterým se do Královéhradeckého muzea Petrov vrátím ještě příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tomáš. Jo, jo, to je velká pravda. A tohle byla první signální jačinasky. Přátelé, znáte toho poněkud přerostlého chundelatého psa jménem Fík? No jo, umí mluvit, baví několikátou generaci dětí v mnoha zemích a nejen jich. Poetice příhod Maxipsa, Fíka a jeho kamarádky Áji dokážou podlehnout i dospělí diváci. Na televizních obrazovkách se Maxipes Fík poprvé objevil 14. května 1976 jako večerníček a během následujícího půlstoletí se zařadil mezi stálice dětského vysílání. No tak milý Fíku, ke tvým, je to neskutečné, ale 50. které ve čtvrtek oslavíš, přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku na Blaníku poslední díl našeho seriálu o úsporných rekonstrukcích s Buřinkou.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ale a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
3: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
2: Počkej. Castle.
3: Castle video. Sakra. Castle video.
4: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
3: Zamkni video.
4: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
7: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
6: Nejlépe všechno.
7: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
8: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
9: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
10: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: www.radioservice.cz.
1: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
2: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
3: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám,

0: že neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
3: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hermann.cz.
2: Hermann. Jistota na celý život.
4: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Na Blaníku za 4 minuty už bude 3:15. A je to poslední díl našeho seriálu s Buřinkou o úsporných rekonstrukcích.
1: Jak na úsporné rekonstrukce s Buřinkou na Rádiu Blaník.
0: 6 týdnů jsme se společně s Milanem Pospíšilem z Buřinky prokousávali jednotlivými částmi úsporné rekonstrukce domu. Už víme, že úsporná rekonstrukce není jenom o jedné technologii, ale o tom, že jednotlivé kroky do sebe zapadají a dávají dohromady smysl. Probrali jsme všechno od A až po Z, od pečlivého plánování přes bez kterého by to zkrátka nešlo, přes obálku budovy, výměnu oken, promyšleného financování i výběru správného vytápění. No a dneska si všechno hezky shrneme. Tak Milane, čím začít?
2: Určitě je dobré začít plánem, ke kterému bych si přizval odborníka. První by se mělo řešit zateplení a utěsnění domů, protože je to základ. Bez toho nedává smysl řešit výměnu zdroje vytápění ani fotovoltaiku, protože menší spotřeba rovná se menší technologie. Zároveň bych se nebál si na úspornou rekonstrukci půjčit, protože moje výsledná úspora může být vyšší než právě splátka bance.
0: Tak já děkuji Milanu Pospíšilovi z Buřinky za užitečné rady a ještě dodám, že pokud se rozhodnete pro úspornou rekonstrukci, neváhejte se obrátit na odborníky. Správné pořadí kroků při rekonstrukci šetří vlastně dvakrát. Dům funguje lépe, technologie jsou menší a účty nižší. Když se to otočí, úspory se často nedostaví. Nezapomeňte, klid v peněžence i v rodině je součástí rekonstrukce.
1: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
0: A to je ode mě dneska všechno. Zítra zase ve 13 hodin budu tady. Za chvilku už Jirka Frélich. Zůstaňte s Blaníkem a krásný zbytek dne.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
7: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Porno. It's a beach, bitch.
1: Nice boy.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
11: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
12: Pohodové české rádio.

0: Petra Zámečníková, Jiří Strnad a písnička Lítáme v tom. Krásné pondělí, hezké odpoledne už přeje Jirka Frélich. Po 16. hodině skupina Olympik.
1: Skončili jsme, jasná zpráva, není komu z okna mávat, please.
0: Taky Dalibor Janda.
1: Žít jako kaskadér.
0: A chybět nebude ani Iveta Bartošová.
2: Může se stát nekonečná, tahle píseň, co v srdci má.
0: Tak zní Blaník, hraje vám dál hezky česky, tak krásné odpoledne.
3: Radio Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: Dřevěná okna Robenek. Kvalita uvnitř i navenek. www.robenek.cz.
5: Dobré ráno, miláčku.
6: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
5: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
7: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
8: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví / hh.cz.
9: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel Navínko.

0: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.ndm.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku velká oblačnost. Počítejte i s deštěm. V polohách nad 1000 metrů se ale mohou objevit i sněhové vločky. Během dne srážky budou postupně slábnout, později ustanou úplně a v noci se začnou protrhávat i mraky. Teploměr zítra ukáže 9 až 13 stupňů. O počasí je to všechno, teď míříme na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
2: Na Vsetínsku v Rožnově pod Radhoštěm v nádražní ulici u křižovatky s Tyršovým nábřežím se srazilo osobní auto a nákladák. Počítejte s omezením provozu a dejte si tam velký pozor. V Ostravě na Rudné u odbočky na Petřvald směr Havířov nepřehledněte porouchané vozidlo a řidičům v Ostravě se ještě uleví. Ředitelství silnic a dálnic v blízké době postupně zprovozní 2 ze 4 opravovaných mostů páteřní Rudné ulice. Více prozradí mluvčí ŘSD Jan Riedl.
4: Nejpozději 17. května otevíráme v plném profilu most u Vítkovického Hornbachu. Zhruba o měsíc později pustíme dopravu bez omezení také ve Svinově nad Polaneckou ulicí. Řidičům samozřejmě velmi děkujeme za trpělivost, kterou v bohužel častých kolonách projevili. Děláme maximum pro to, abychom co nejdříve dokončili i zbývající 2 mosty.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Stropové ceny paliv opět klesnou. Meteorologové varují před ledovými muži. Kvůli slavnému pochodu posílí vlaky. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Maximální ceny paliv v Česku ve srovnání s dneškem klesnou. Litr benzínu zlevní zítra o 39 haléřů na 44 korun. U nafty bude pokles výraznější. Konkrétně to bude o zhruba korunu 30 a čerpací stanici budou moci prodávat maximálně za 42 koruny a 84 haléřů za litr. Nové stropy dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Ledoví muži přinesou tradiční citelné ochlazení. To se projeví už zítra, kdy i na horách může dokonce sněžit. A víc říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: Ledoví muži patří mezi takovou takzvanou singularitu, to je, že pravidelně se opakují odchylky v počasí. Ne vždycky samozřejmě se trefíme do přesných datumů Pankráce, Serváce, Bonifáce, ale v blízkosti těchto datumů se stává, že právě od severu, severozápadu pronikne do střední Evropy studený vzduch.
2: Nejchladněji by mělo být zřejmě ve středu ráno, kde můžou být až minus 2 stupně Celsia. Přízemní mrazíky se budou objevovat až do pátku, bude ale víc deštivo. České dráhy se chystají na pochod Praha-Prčice. Vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách na Benešovsku. Účastníci pochodu budou moci o víkendu opět využít speciální celodenní jízdenku. Evropská unie poskytne Ukrajině prvních 9 miliard eur z půjčky nejpozději v červnu. Mělo být o 221 miliard korun, část půjde na vojenské účely a část jako makrofinanční pomoc. Původně se měla za půjčku zaručit celá unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
4: A já přeji krásný poslech. 16. hodina odbyla.
5: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
4: Nejvyšší čas na Blaníku hrát hezky česky, za chvíli Petr Muk, teď ale skupina Olympic.

0: Dalibor Janda, písnička Žít jako kaskadér na Blaníku a myslím si, že telefon nám bliká. Proč? Rádio Blaník, dobrý den.
1: Ahoj,
0: dobrý den. Kdo pak tam?
1: Tady Lenka.
0: Leni, a proč nám voláte?
1: Mám pocit, že jsem slyšela jednoho z interpretů na koncert.
0: Na koncert na Konopišti? Myslíte? Ano? No je to tak.
2: Hvězdy Konopiště. Na Rádiu
0: Blaník. Je to tak a patří vám velký potlesk. Vy jste byla opravdu ta první, kdo se hned na konci písničky k nám dovolal na 800 109 109. Hned po vás volali další a další a další. Takže vy půjdete s námi na Konopiště.
1: Super.
0: Super. Prosím pěkně, byla ta dnešní ukázka, já ji pustím. Byla ta dnešní ukázka náročná?
1: Byla jistá.
0: Byla jste si jistá, úplně?
1: Ano.
0: Super. Máte ráda Dalibora Jandu?
1: Mám.
0: Tak ho budete moci vidět naživo, do kalendáře si napište 30. květen, Konopiště. Od nás máte dvě vstupenky, velmi gratuluji. Do jakého města nebo obce, kam vás zdravíme?
1: Liberecký kraj.
0: Liberecký kraj. Vidíte, tak zdravíme na Liberecko, Podještět, mějte se nádherně a 30. května se těšíme na Konopišti.
1: Já taky, díky.
0: Mějte se. No a co se týká naší hry, no tak zítra pokračujeme. Pozorně poslouchejte Blaník, protože ráno po 8. zase odhalíme nějakou z těch našich nápověd a budeme hledat další hvězdu Konopiště.
2: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: No a je to stejné, jakmile zazní ta písnička, tak je důležité být na telefonu 800 109 109, úplně první na konci písničky. Je to trošku těžké, ale je to hra. Teď Petr Muk.

0: Hezky česky.
1: Jsme Radio Blaník. Pohodové rádio.
2: Jsme
3: Rádio
2: Blaník.
3: Blaník.

0: Oslavná písnička Otavan a Hands Up, naše oslavná, ta zní takto. Klanická písnička Slunce dál svítí, která vznikla ke čtvrtstoletí našeho rádia. Ano, před 2 lety poprvé jsme mohli slyšet Slunce dál svítí. Svítit bude, i když dneska je většinou taky na mnoha místech docela dost oblačno, zataženo někde s přeháňkami, tak v dalších dnech by se to mělo spravit, dokonce ve středu už má být jenom sluníčko. Tak se těšte třeba na středeční počasí, ale každopádně zítra pokračujeme třeba s hrou Víc nebo míň, tak pokud s námi soutěžíte, tak buďte ve středu, teda ve středu buďte taky, ale ve středu i zítra při úterku.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
1: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen.
2: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Plánujete dovolenou a znáte Slovinsko? Termální lázně, koupání v Jadranu, lyžování v Alpách. Do Slovinska jedině s relaxem. Cestovní kancelář Relax Adriatic, váš specialista na Slovinsko. www.relaxslovinsko.cz.
5: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
6: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
7: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: To si takhle vyjdete do Teska a potkáte tam surikatu? Že to není možné? Ale je! Navštivte 14. až 16. května Tesco Hypermarket Opava na Těšínské 44. Najděte surikatu a s ní i stánek Tesco Mobile Tour. Tam totiž můžete od Tesco Mobile, největšího virtuálního mobilního operátora, jednoduše získat skvělé tarify pro celou rodinu, výhodné balíčky, můžete si převést číslo k Tesco Mobile a navíc soutěžit o super sluchátka nebo chytré hodinky.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: Proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
3: A kde všude nás naladíte?
2: I to najdete na stránkách radiolaník.cz. Radiolaník.cz. Pohodové České rádio.

0: Slunce dál svítí, ano, to je ta blanická hymna. Nám do studia Rádia Blaník začalo svítit sluníčko o 106. A mimochodem ráno jsme udělali krásné, třeba pro naši posluchačku Jitku z Čisté na Mladoboleslavsku. Ta chtěla proplatit pro dvě dcery základní uměleckou školu za 3800 korun. No, jak to dopadlo, když dostala tu klíčovou otázku? Co myslíte?
1: Ano, jsem jako já na cestě do práce.
2: No tak, abychom to nezamluvili, kdo dospíval na Blaníku?
1: Karel Gott.
2: Je to tak.
0: To byla správná odpověď. Otázka zní ráno po 7. Vždycky stejně. Kdo právě teď dospíval na Blaníku, tak je důležité to vědět, poslouchat Blaník i po 7. hodině, speciálně pokud s námi hrajete hru, kdy Petr platí vaše účty. Je to jednoduché, zapojit se můžete díky jediné SMS-ce, tu posílejte na 603 118 118. Do té SMS-ky nám napište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jak se jmenujete, odkud jste, no a hlavně po 7. raní poslouchejte Blaník.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Za chvíli na Blaníku John Lennon, anebo také Magdalena od skupiny Jelen.
3: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: I zítra bude ráno. A ráno s Blaníkem je nejpohodovější.
6: Budeme proplácet účtenky a také vám představíme další hvězdu Konopiště, díky které si můžete vyposlouchat vstupenky na náš narozeninový koncert.
5: No a taky bude host na telefonu. Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
6: a Adéla Zahradníčková.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
8: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: a Hubrno. I Třebíč, viď?
1: Nice boy.
2: Tak děti, pojďte domů.
3: Ale my jsme doma tady.
4: A je nám tu dobře.
5: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Jelen a písnička Magdalena při pondělku na Blaníku. Hezký poslech. I po 17. hodině to bude znít hezky česky. Třeba Brontosauři a Na kameni kámen.
1: Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát. Na kameni kámen.
0: Hned po zprávách, ale Miraj vedle tebe usíná.
2: Vedle tebe usíná.
0: Skupina Lucie, písnička Marie.
3: Marie.
0: Ano, jak říkám, na Blaníku dál hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.
10: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Na vínko.
11: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
12: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
13: Rádio Blaník, počasí.
14: Rádio.
15: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme velkou oblačnost, déšť a v polohách nad 1000 metrů dokonce i sněžení. Srážky ustanou postupně během dne. Teploty vyšplhají na 9 až 13, na horách bude mezi 3 a 7 stupni. Tolik o počasí, je tu doprava.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Blaník za volantem.
15: Na Uhersko-Hradišťsku v Uherském Brodě v Šumické ulici se srazila dvě osobní auta. Místem se zvýšenou opatrností projedete. Na dálnici D55 na 60. kilometru před sjezdem na Bzenec směrem od Uherského Hradiště narazilo osobní auto do svodidel. I tady si dejte pozor, ztratíte okolo 5 minut. Na Opavsku v úseku Háj ve Slezsku Dolní Benešov pracují silničáři, tak je tam hlavně nepřehlédněte. A podobně jsou na tom taky na trase Jeseník Šumperk v Bělé pod Praděnem i v místní části Domašov probíhají práce na silnici. Tak tam buďte pozorní. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
6: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
13: Zprávy Rádia Blaník.
20: Stručně, jasně, přehledně.
21: Vláda zatím o novém armádním náčelníkovi nejednala. Česko se dál potýká se suchem. Kontumace Slávie může výrazně pomoci Spartě.
22: Rádio Blaník.
21: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Připomněl, že vybírat budou ze 4 kandidátů. Konkrétní jména zatím nikdo z kabinetu neuvedl. Ministr obrany Jaromír Zuma v pátek řekl, že jednat s předsedou vlády o dalším šéfovi armády budou v pondělí. Podle Babiše to dnes ale nestihli. Největší rozsah půdního sucha zaznamenala Česká republika minulý týden. Sucho ale přetrvává i po krátkém deštivém období. Srážek totiž příliš nespadlo a navíc ne všude. Na třetině území tak podle expertů z Intersucha platí stále nejhorší stupeň. Pardubický kraj podpořil mladé hasiče. Za 2 miliony jim pořídil 2 požární přívěsy pro výcvik a také 9 skladovacích kontejnerů pro okresní sdružení hasičů. Jak moc je to důležité, vysvětluje radní Miroslav Krčil.
3: Investice do výcviku mladé generace považujeme za klíčové, protože právě oni budou v budoucnu zajišťovat bezpečnost v našich obcích a městech. Moderní vybavení jim umožní získat zkušenosti odpovídající reálným zásahům.
21: Moderní vybavení je určené pro mladé hasiče ve věku 15 až 18 let. Odečet bodu slávy za nedohrané sobotní derby nehrozí, potvrdila tu disciplinární komise s tím, že v paragrafech takový trest není. Verdikt by měl padnout na zítřejším mimořádném zasedání. Klubu hrozí kontumace, uzavření stadionu a udělení milionové pokuty. Kontumační prohra Slávie by mohla podle bookmakerů výrazně zvýšit šance letenských na titul. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Jirka Frelich.
0: A já přeji krásný poslech, Blaníku.
13: Jirka Frelich
20: na Rádiu Blaník.
0: U tématu víkendového utkání Slavie a Sparty ale ještě zůstaneme. Za pár minut informace o tom, že disciplinární komise už má všechny potřebné materiály, tak pojďte s Blaníkem a dozvíte se všechno. No a teď už Miraj, vedle tebe usínám a taky Anna K. Hrajeme si hezky česky. Za minutu 17. hodina.

0: Anaka s písničkou Vždycky se budeme znát. Na Blaníku při pondělku krátce po 17. hodině. Pojďme k tomu víkendovému utkání, o kterém se mluví všude. Sobotní derby pražských S skončilo obrovskou ostudou a disciplinární komise už má prý všechny potřebné materiály, jak říká její šéf Jiří Macner.
1: My máme k dispozici řadu materiálů již dnes a v úterý ve 12 hodin je naplánováno setkání disciplinární komise, která bude tu věc projednávat a předpokládám, že i v úterý rozhodne.
0: Tak zítra by se mělo ve všem rozhodnout, uvidíme. Slavie měla krásně nakročeno k výhře nad Spartou a zároveň k výhře titulu, ale její fanoušci vtrhli několik minutek před koncem zápasu na stadion a taky na fanoušky Sparty, ale to samotné letenské fotbalisty pořádně zaskočilo. Očekává se, že trest bude exemplární a s kontumací pro Spartu a zhruba 10milionovou pokutou počítá i samotná Slavie. Jedno je jisté. Na Blaníku se to zítra dozvíte jako první, teď ale už zpátky k písničkám. A sáhneme si pro jednu až na Slovensko. Tady je slovenská skupina Elán a Zalubení a za chvíli zase hezky česky. Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou. Krásné pondělí a hezký podvečer.

0: Lenka Filipová, písnička Jenom blázni se radujou, tak pozor, do Česka se ženou silné bouřky a dorazit by měly právě v tento čas a už se objevují hromy a blesky a to převážně v jižních Čechách, na Vysočině a na Pardubicku, míří dál na Královéhradecko a taky sem tam občas i na jižní Moravě a začalo taky na mnoha místech pršet nebo se objevují přehánky, tak prosím pěkně, opatrně, výstraha meteorologů platí od této chvíle a zároveň může místy napadnout trošku více kapek, tak pozor, výrazná bouřka je teď od Bruntálu a směřuje na jihozápad. Vykazuje dokonce supercelární znaky, takže pozor na Bruntálsku a v okolí, ale hlavně buďte v pohodě. My vám k tomu pomůžeme písničkou Standy Hloška a Petra Kotvalda, protože takovou si za chvíli zahrajeme a taky písničku od Lucie Marie. Dál prostě bude Blaník hrát hezky česky.
1: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
2: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
1: Počkej. Castle.
2: Castle video. Sakra. Castle video.
3: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
2: Zamkni video.
3: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
4: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem.

0: Vanda Hložek, Petr Kotval, ta písnička V pohodě, snad jste taky v pohodě v tento čas, krátce po půl šesté vám přejeme krásný poslech Blaníku. Písnička je z 80. let, kdy Standa Hložek a Petr Kotwald zažívali nejkrásnější roky své slávy, konkrétně z roku 1984. Tato písnička, no pokud rádi typujete rok, tak směle do toho. Mimochodem, dokážete si třeba vzpomenout, kdy se na televizních obrazovkách poprvé objevil legendární seriál, kde také zářil Marek Eben.
1: A co říká?
2: A pořád stejně.
1: Podívej se, jaký to sluší, no podívej se, to fižátko, no to fižátko, no padnej takou litý.
3: A já žádný kostým nechci.
4: Měl byste ti se poděkovat. Holky ti to budou závidět.
3: Stejně no. V tom budu jak kombajn.
4: Prosím tě, viděla jsi někdy letušku? Tak ta letuška má kostým. Chceš být letuška? No tak.
0: Byl to úžasný seriál a mladý Marek Eben. Co to bylo za rok? Dokážete si tipnout? Pokud ano, tak si nenechte ujít zítřejší tajemný rok. Hned po 9. hodině s Petrem Slívou a Adélou Zahradničkovou. Zase se vypravíme do jednoho roku, budeme dávat spoustu dalších nápověd a jenom písničky z toho konkrétního roku. No a na Blaníku za chvíli Lucka Bílá, která mimochodem s námi bude taky na Konopišti.
5: Konopiště hlásí vyprodáno.
6: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
5: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
6: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
5: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu Konopiště.
6: Každý všední den
5: u nás na Blaníku.
7: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
8: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Brno, It's a beach.
1: Beach? Nice boy.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zítřejší ráno Lucka Bílá a Pepa Vojtek na Blaníku. Teď máme dnešní podvečer a co se týká 18. hodiny, těšte se po zprávách na Hanu Zagorovou a řeku zázraků. Taky Helena Vondráčková svou partu přátel ještě naštěstí mám. Skupina Opět a Radeček se zpěvačkou Eli, i takto za to stojí. Ano, i takto za to stojí poslouchat Blaník, protože dál bude hrát hezky česky, krásné pondělí přejeme. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové,
3: jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
2: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Je broučku, kudy jsi přiletěl?
9: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra nás na Moravě a ve Slezsku čeká velká oblačnost a taky déšť. Deštníky proto rozhodně vezměte sebou. Navíc v polohách nad 1000 metrů se mohou objevit opět i sněhové vločky. Během dne ale srážky budou slábnout, k večeru postupně ustanou úplně. Teploty zítra vyšplhají na 9 až 13. O počasí všechno, je tu doprava.
10: Rádio Blaník.
12: Nejvíc pohody
10: a nejvíc českých písniček.
12: Za každého počasí.
10: Blaník za volantem.
11: V Kroměříži ve Vejvanovského ulici bourala 3 osobní auta. Na místě policie projíždí se jedním pruhem. V Uherském Hradišti v Šafaříkově ulici se srazila 2 osobní auta. Nehodu vyšetřuje policie, i tady se jezdí jedním pruhem. Pozor si dávejte taky v Olomouci, v Krapkově ulici ve směru do centra. Jsou tu v sobě 2 osobáky, očekávejte potíže. A na dálnici D55 na 60. kilometru před sjezdem na Bzenec směrem z Uherského Hradiště narazilo osobní auto do svodidel, očekávejte komplikace. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy.
13: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
10: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
14: Juchelka chce změny v úpravě penzí. Karlovy Vary nabízejí takzvané odpadové taxi. Fotbalisty čeká před šampionátem přípravný zápas.
12: Blaník.
14: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo práce letos očekává 20-miliardový přebytek důchodového systému. Schválený rozpočet počítal s přebytkem 15,5 miliardy. V posledních letech systém končil výrazně ve ztrátě. Ministr práce Aleš Juchelka chce první úpravy penzí projednat ve vládě do konce května. Opozice varuje, že změny ale můžou systém vrátit do hlubokých ztrát. V dubnu zemřelo na české železnici 16 lidí. Meziročně je to o jednoho méně. Stejně jako loni eviduje Drážní inspekce 13 obětí při srážce vlaku s člověkem. Od začátku roku zemřelo na železnici 52 lidí. Loni to bylo za první 4 měsíce 77 osob. Obyvatelé Karlových Varů můžou i letos využít takzvané odpadové taxi. Domácnostem pomáhají s odvozem objemného odpadu přímo od domu. Čeho je možné se takto zbavit, poradí mluvčí města Jan Kopál.
15: Odpadové taxi vám pomůže zbavit se například nepotřebného nábytku, koberců, lina, elektrospotřebičů, papíru, plastových výrobků nebo skla. Naopak neodváží směsný komunální odpad, stavební odpad, sanitární předměty, podnikatelský odpad, pneumatiky ani bioodpad.
14: Služba je určená pro odvoz jednotlivých kusů, ne pro vyklízení bytů. Fotbalovou reprezentaci čeká ještě před odletem na mistrovství světa jeden přípravný zápas. 31. května se střetnou v Praze na Letné proti Kosovu. Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí. Na internetu jsou už nicméně k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
0: Krásné pondělí přeji.
1: Jirka Frélich
16: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli naše Samira a dnešní téma, proč se svíčkové říká svíčková. Co to má společného se svíčkami? Tak poslouchejte za pár minut, teď ale Hana Zagorová a krásná písnička Řeka zázraků, pak Helena Vondráčková, hrajeme si hezky česky.

0: Právě teď dozněla Helena Vondráčková písnička Svou partu přátel ještě naštěstí mám. My máme naši Samiru, která říká, proč se říká, co se říká.
1: Proč se říká, co se říká.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Vždy po 10. dopolední, anebo teď po 18. hodině se vracíme k tomu, co nám Samira ráda vysvětluje. Třeba to, proč se svíčkové říká zrovna svíčková.
3: Královnou českých omáček je bezesporu svíčková. A přestože byste pod anglickým názvem candle sauce našli pro turisty spoustu typů, kam v Česku na tu nejlepší, se svíčkou to pochopitelně nic společného nemá. O svíčkové já bych mohla mluvit hodiny. Skoro se až divím, že nevznikla ještě nějaká oslavná sonáta nebo minimálně báseň o její dokonalosti. Ale tak třeba nás tohle zadosti učinění ještě čeká. Teď ale k tomu názvu. První zmínky o ní se objevují už ve středověku. Totiž bylo zvykem, že mistři řezníci měli povinnost jednou za rok uvařit pro své tovaryše večeři. A to vždy v období po dnešních letních prázdninách. Dělala se tak často hovězí pečeně a protože se přitom svítilo svíčkama, leckoho by možná napadlo, že název pochází odtud. Nicméně souviset to může i s řeznickým slangem. Na svíčkovou se totiž používá váleček masa pod hřbetem, kterému se skutečně přezdívá svíčka nebo svíce. A dejte mi vědět, jestli se někdo chystáte tenhle národní pokrm vařit. Přijdu.
0: Já taky.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Klidně se Samirou dorazíme, teď ale při pondělku přejeme hezký poslech. Za minutu bude 7:15 a tady je skupina opět a Radeček se zpěvačkou Eli. I tak to za to stojí.

0: tři, dva.
1: A je to. Nightwork, čekám na signál. Doufám, že nikde na náš signál nečekáte, i když se na mnoha místech už objevují dokonce i kroupy. Některé se prohnaly Plzeňskem, aktuálně také na Hodonínsku jsou kroupy, lidé hlásí kroupy taky z Vysočiny, ostatně tam teď nejvíc řádí bouřky. Na Vysočině směrem jakoby na Žďár nad Sázavou a směrem dál potom dejte pozor, protože ty bouřky jsou velmi silné a taky na Hodonínsku se objevují bouřky. Tak pozor. Aktuální varování platí i pro Broumovsko, silné bouřky, někde krupobytí se mohou objevit právě v tom pásu, jakoby od Vysočiny přes Pardubický kraj na Olomouc a hezky na sever, tak opatrně a dál se to bude přesouvat všechno na východ. Tak opatrně, opatrně, protože to varování meteorologů je platné od této chvíle, začalo platit v 17 hodin, už máme 18.23 a je to pravda, naplňuje se, všude na sociálních sítích jsou různé fotky, tak se podívejte třeba i na naše Blanické stránky, když už budete třeba na Facebooku, kde najdete různé informace třeba o tom, jak se můžete dopravit na naše Blanické konopiště, anebo jak si s Petrem zahrát zítra ráno a jak si nechat proplatit váš účet.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Ludka Bílák.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.
2: Každé všední ráno, krátce po sedmé. Petr platí vaše účty.
1: Tak zítra po sedmé, no a dnes do sedmé, třeba skupina Olympik. Písnička Dávno, taky Václav Neckář, Petra Janů, dál budeme hrát hezky česky.
6: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
7: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
6: Počkej. Castle.
7: Castle video. Sakra. Castle video.
8: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
7: Zamkni video.
8: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
9: Rodinné

0: Slovenská skupina No Name, písnička Nie, alebo Áno. Otázka zní, zda je to hvězda konopiště, ano. Igor Tymko je hvězda konopiště a těší se na vás. Nicméně dnes jsme hledali úplně jinou hvězdu konopiště. Jakmile zazněl dnes Dalibor Janda, tak ten, kdo se dovolal, stejně jako naše posluchačka, která nám zavolala z Liberecka, tak ta měla velkou radost, protože vyhrála vstupenky na Blanické konopiště. Bylo to třeba krátce po 16. hodině.
1: Tady Lenka, mám pocit, že jsem slyšela jednoho z interpretů na koncert.
0: Na koncert na konopišti? Myslíte? Ano? No je to tak!
2: Ty konopiště na Rádiu Blaň.
0: Dnes jsme odstartovali velkou hru, schovali jsme několik vstupenek na konopiště, abychom vám je teď mohli rozdávat, abyste 30. května to všechno mohli prožít s námi, protože vstupenky už nejsou, už jsou vyprodané, ale můžete je vyhrávat. Vždy po 8. hodině odhalíme díky krátké hudební nápovědě, koho vlastně hledáme v dnešním vysílání. Ráno po 8. Petr Slíva odhalil tuto nápovědu. A já si myslím, že mnozí poznali přesně písničky Dalibora Jandy v této hudební ukázce a správně jste nám volali na 800 109 109. Důležité je být první na telefonu hned po konci písničky. No, což se podařilo třeba této naší posluchačce a tak s námi bude na konopišti 30. května. Zítra po 8. odhalíme další nápovědu.
2: Koncert pro všechny bezva lidi
3: a ne 27. narozeniny Rádia Blaň.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Nezapomenutelná atmosféra konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku hanácká kyselka relaxace.
0: Za chvíli na Blaníku Petra Janů, s láskou má svět naději a tak je Václav Neckář. Dál budeme hrát hezky česky a už se na vás těší můj kolega Martin Ledinský, přichystal dnešní písničky na přání, tak si užijte i dnešní večer s Blaníkem a přeji krásné pondělí.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Ano, ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude herec, sympaťák a vespař. On totiž přijde David Matásek, tak poslouchejte Blaník ve středu mezi 16:00 a 17:00 odpolední.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
15: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
16: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: byl Václav Neckář. Dobrý večer, Blaníci. Za 4 minuty je tady 19. hodina a teď už vás zdraví Martin Ledinský. A před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Martu Atenu Eleftheriadu.
1: Mocnička máme dovolenou šňůru volných dní.
0: Vybrali jste taky skupinu Lunetik. Nebo skupinu Arakain společně s Dimitry. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: V noci bude pršet, ojediněle i bouřit a nejnižší teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. Na západě Čech naměříme kolem 2 stupňů Celsia. Výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra ráno v polohách nad 600 metrů místy sněhové přehánky, přes den pak bude obloha proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách. Nejvyšší teploty se dostanou na 7 až 12 stupňů na jižní Moravě až na 14 stupňů Celsia. Na horách naměříme 3 stupně.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
7: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
8: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.

0: www.service.cz.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
3: Za půl minuty je 7, my vám přejeme ze studia krásný večer, no a začínají písničky na přání, to znamená, že teď budeme celé 2 hodiny hrát podle vás. Pokud chcete někomu něco vzkázat nebo popřát a přidat k tomu hezkou písničku, můžete s dostatečným předstihem, alespoň 3 pracovní dny předem, vyplnit náš speciální kontaktní formulář. Najdete ho na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech. Dnes má svátek Svatava, tak všechno nejlepší. Za chvíli tu bude první vaše dnešní přání s písničkou Pretty Woman a teď na rozjezd skupina Jelen s Janou Kiršner. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Na Blaníku skupina Jelen s Janou Kiršner a teď už je před námi první vaše přání. Roy Orbison, Pretty Woman, a tuhle písničku vybrala Hana z Bystřice. Dobrý večer, Blaníčku, zahrajte písničku pro paní oslavenkyni Blanku Matemišovou z Kelce, která oslavila 2. května své krásné kulaté 50. narozeniny. Tak ještě jednou, Blani, přejeme vám vše nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. Máte skvělou rodinu, to vám přejí skoro rodina Hanka s manželem, malinká Sofinka a babička s dědou. Zdravíme také do Plzně, odkud své přání poslal René. Janičko, kočičko, přeji ti krásné 37. narozeniny, moc pevného zdravíčka, štěstíčka a lásky. To ti přeje tvůj kluk Renouš. Renouš, ty moje zlatíčko. Tak, hrajeme, hezký večer přejeme.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: dokola.
1: Na Blaníku vám zpíval Tomáš Klus a teď už Lionel Richie a Diana Ross. Napsal Jirka z Plzně. Zdravím, prosím o zahrání písničky pro moji radost. Dík za zahrání, váš Jirka. Z Blatné přišlo toto přání. Miluji tě, Milouši, a vždy budu tvá Vesy. A ještě tu máme přání z Přesletic od Petry. Milý Honzíku, si člověk, kterého srdce pozná hned mezi tisíci jiných právě ten jediný svět. Já jen tiše děkuji za každý společný okamžik. Ne pro velká slova tě miluji, ale pro drobnosti, které v sobě ukrýváš. Za něhu smích i obyčejné chvíle, které s tebou mají cenu celé věčnosti. Přání posílá tvůj miláček, ty víš kdo, lásko moje.
2: Rádio Blaník.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los Del Rio na Blaňku a teď už Marta a Athena Elefteriadu. Od zítřka máme dovolenou. Tuhletu písničku vybral pan Plas z Mirošova. Milé rádio Blaník, rád bych nechal zahrát veškerému personálu a pacientům, psychiatrům, psycholožce, uklízečkám a pro paní Pavlínu na oddělení 32A psychiatrické léčebny Dobřany. Písničku posílá Ota Plas, váš bývalý pacient.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

0: Napište si o tu svoji na stránkách radioblaniek.cz.
1: Písničky na přání
0: na Rádiu Blaniek.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.

0: České rádio. Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Máma od skupiny Lunatic, to je další písnička, kterou jste vybrali, napsala si o ní mimo jiné paní Marie z Vlkanče. Milí Blaníčku, prosím zahrát paní Marušce Hanzlové z Letohradu k jejím dnešním narozeninám. Milá Maruško, přejeme ti hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody do dalších let. Aby se ti splnila všechna tajná přání, to ti přejí Majka a Slávek a Čertík z Vlkanče. Teď troška slovenštiny, taková malá lekce pro mě. Píše Dominika z Krompach, nebo z Krompachů. Chcela by som dať zahrát našej milovanej babke, mamke, svorke Jaroslave Šimákovej, na kterou myslíme a čakáme, kedy přijde k nám, že ju objímeme a poboskáme. Babka, lubíme ťa a velké pusinky posíláme. Anabelka, Dominik, Teuška, Kamil a Dominika, nebuď smutná a nepláč, si naša. No, tak snad jsem tu slovenštinu jakž takž dal.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už jsou před námi Arakain s Dimitry, Žít svůj sen, napsala paní Hana z Bystřice. Dobrý večer, Blaníčku, rádi bychom nechali zahrát písničku pro Nikolku Naďovou z Bystřice, která právě dneska slaví své krásné kulaté dvacetiny. Drahá holčičko, přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky, ať se ti splní vše, po čem toužíš. Máme tě rádi a těšíme se na oslavu. To ti přejí mamka, Sergej, sestřička Sofinka, která posílá pusinku, a babička s dědou.

0: Na rádiu Blaník a Rakajn společně s Dimitry je 7:45. Na přání budeme hrát i za chvilku, a to skupinu Argema. A do 8. hodiny taky ještě Valdemar Matuška. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Tak děti, pojďte domů.
7: Ale my jsme doma tady.
8: A je nám tu dobře.
9: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
10: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Řád je zákon od skupiny Argema. Další písnička, kterou jste vybrali, konkrétně ji vybrala Iveta z Pivína. Ahoj nejmilejší Blaníčku, zahraj prosím písničku od Argemy pro mou sestru Svatku k jejímu dnešnímu svátku. Vše nejlepší přeje sestra Iveta z Pivína. A my z rádia se přidáváme a z Blaníku přejeme svatce všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku. Tady je skupina Argema.
1: České rádio.

Na Blaníku skupina Argema a teď už Valdemar Matuška, napsala Simona z Libišan. Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého tatínka, pana Pavla Dostála, k jeho dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. To ti přeje z celého srdce dcera Simona, vnučky Nikča a Natálka, zeť Pavel, manželka Iva a syn Lukáš.

0: Matuška na rádiu Blaník, za 3,5 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše přání a v nich už brzy narozeninová od Olgy Lounové. Taky inženýrská od Plavců. A koukám, že jste vybrali taky tuhle od Karla Gotta. Takhle krásně vám budeme hrát v té následující hodině na Blaníku. Jak jinak než hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Rychlý obrat počasí to byl dnes na jižní Moravě, kde poměrně teplý den s teplotou nad 20 stupňů vystřídala bouřka se silným krupobytím. Bouře zasáhla v podvečer Hodonínsko, svůj příděl, ale už dostala i Vysočina a další místa. A jak to bude vypadat dál? Noc bude zatažená a na většině území bude pršet. Ojediněle čekejte stále bouřky. Na horách se mohou objevit sněhové přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. Na západě Čech naměříme kolem 2 stupňů Celsia. Výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra ráno v polohách nad 600 metrů místy dokonce sněhové přehánky, přes den pak bude obloha proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách. Nejvyšší teploty vystoupí na 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až na 14 stupňů Celsia, na horách naměříme zhruba 3 stupně.
2: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
5: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
4: Nejlépe všechno.
5: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
6: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
7: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto! Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
8: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
1: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 20. hodina a písničky na přání pokračují. Za chvíli další vzkaz s písničkou pro mámu od skupiny Holky. A teď už pro vás máme Déšť od Marie Rotrové. Tak hezký poslech.
1: Písničky na přání
3: na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Marie Rotrová a teď už na vaše přání Holky a pro mámu. A tohle přání k této písničce přišlo z Vojkova. Prosím o zahrání písničky pro moji maminku Květuši Černou k jejím 77. narozeninám. Naše milá maminko, babičko, prababičko, posíláme ti štěstíčko, k tomu hodně moc zdravíčka, hlavně ať tě nic nebolí. To ti přejí tvé dcerušky, Květa, Mirka, Lenka, vnoučata a pravnoučata a všichni, co tě mají rádi.
1: Na přání. Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už narozeninová od Olgy Lounové. Píše Monika z Plzně, Milá Štěpánko, Čekelská, život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chci ti tedy říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví, popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Vše nejlepší přeje Monika a holky z Brudru. Máme tu přání taky od Marie z Plzně. Milá Štěpánečko, dnes je váš den a já vám tímto chci popřát hlavně zdraví a štěstí. Nech v životě poznáte jen to dobré, nech se vám plní všechny sny, nech váš úsměv je vidět vždy na tváři, i když to někdy nejde. Přeje ze srdce Maruška a pátá linka Bruder. A ze Zruče nad Sázavou, nebo vlastně ze Zruče jenom, Zruč, tady máme od Slávky přání koukám. A Slávka píše pre Katarínu od manžela Luboše a celé tvé rodiny a přátel ze Zruče, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Všechno nej k tvojim narozeninám. Tak všechno nejlepší i od nás z Rádia Blaníka přejeme hezký večer.
1: Blaník Rádio.

Narozeninová od Olgy Lounové, Na Blaníku a teď už Černá růže, No Guitars, napsala Milena z Pardubic. Ahoj Blaníčku, zahraj prosím pro mého kamaráda Luboše Na noční směnu. Děkuji Míla, tak ať to Na noční pěkně odsejpá. A tady je písnička.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už malá dáma od kabátů napsala Eva ze Žadce. Písnička je pro Věru k 60. narozeninám. Hodně štěstí a zdraví přejí Hinkovi.

Na Blaníku skupina Kabát a teď už inženýrská od plavců, napsal Tomáš ze Žacléře. Milý Milané, tak ti přejeme všechno nejlepší k 60. narozeninám. Do dalších let hodně štěstí, zdraví a lásky, to ti přejí kamarádi ze žacléřského metra. A já bych k tomu s dovolením přidal ještě jedno přání pro našeho skvělého kolegu Vlastu Suka, který má taky dnes narozeniny. Tak Vlasto, za všechny blanické kolegy přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Je známo, že inženýrskou máš taky rád, tak proto hrajeme Plavce i pro tebe. Takže všechno nejlepší.

0: Plavci na Blaníku, za 7 minut bude 8:30, dál budeme hrát podle vás. Do 9:00 ještě Helena Vondráčková.
1: Hudba začala hrát o 8:30.
0: A na vaše přání taky Karel Gott a za chvilku zpěvačka Adele. Hezký večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: přání
1: na Rádiu Blaník.
2: A teď už je před námi Adele a přání, které dorazilo z Aše, zní takto. Všechno nejlepší k narozeninám, Pavlínko, Páji, přeji ti, aby to kvůli, čemu se změnilo tolik životů, přineslo aspoň tobě skutečné štěstí, klid a lásku. A když už jste si vybrali společnou cestu, přeji vám, abyste si ji vážili a byli jeden druhému oporou. Já už nebojuji ani za sebe, ani za děti. Pokud jste se rozhodli založit si společnou rodinu, gratuluji. Páji, jo, Pavlínko, Pájinko, žij a nech žít mě i moje děti, prosím.
0: Pohodové České rádio.

Na Blaníku dohrává Michal Penk o bláznech a teď už Je jaká je od Karla Gotta. Napsal Václav ze Sendražic. Posíláme přání pro našeho tatínka k jeho narozeninám. Náš milovaný tatínku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody. Máme tě moc rádi. To vše ti přeje manželka Opica, Smratkové, Vašík a Fanoušek a pejsek Čičínek. Tak hrajeme Karla Gotta. Hezký večer s Blaníkem.

Sandra na Blaníku, teď už je před námi poslední vaše dnešní přání, a sice Světla ramp od Heleny Vondráčkové, napsala Popelka z Jinec. Pro mou lásku s přáním krásného večera, už se těším na tvé obětí, Františku. Tvoje Popelka. Rádi.

0: Na Blaníku Kryštof, za 2 minuty bude 9. Za okamžik se podíváme na to, jak bude v noci a zítra, pak už tu budou další písničky. Těšte se na Petra Koláře. Taky na Lucii Vondráčkovou s Radimem Flendrem. Nebo tu bude Valčíček od Brontosaurů. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: V noci bude pršet, ojediněle i bouřit a nejnižší teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. Na západě Čech naměříme kolem 2 stupňů Celsia. Výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra ráno v polohách nad 600 metrů místy sněhové přehánky. Přes den pak bude obloha proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách. Nejvyšší teploty se dostanou na 7 až 12 stupňů na jižní Moravě až na 14 stupňů Celsia. Na horách naměříme 3 stupně.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Je minuta po deváté, hezký večer. Úroky na spořících účtech se letos změnily jen nepatrně. Kolik procent nám banky nejčastěji dávají za náš vklad a jaké jsou případné podmínky, o tom na Blaníku víc za chvíli. A teď už Petr Kolář, tak hezký poslech.

No Name na Blaníku, pohodový večer. Češi si oblíbili spořící účty. Výhoda je mnohem lepší úrok než na běžném účtu a přitom peníze jsou stále k dispozici. A právě u spořících účtů se úroky letos změnily jen nepatrně. Zhodnocení začínající 4% ročně nabízí jen pár bank, ale vždycky tam je nějaká podmínka, například aktivita klienta, jakože ze svého běžného účtu, který u té samé banky máte, uděláte měsíčně třeba 10 plateb a pak je tam taky nějaký maximální limit té sumy, kterou máte na spořícím účtu, bývá to většinou do 500 000. U většiny ostatních bank se musíme spokojit se sazbami začínající na 3 a často i na 2%. Obecně vzato, čím méně podmínek od banky máme, tím nižší úrok na spořícím účtu. Tak takhle je to s tím spořením. Za chvíli na Blaníku k víni ABBA a tady už je Iveta Bartošová.

0: Na Blaníku skupina Queen, blíží se 9:30. Dobrou zprávu máme pro milovníky medu. Po rekordních úhynech v předchozí zimě česká včelstva přečkala letošní chladné měsíce výrazně lépe. Úhyny klesly na 11,3%. Podle odborníků to představuje návrat k běžným hodnotám. Přestože je ale ten letošní celorepublikový průměr celkem příznivý, v některých regionech je situace pro chovatele včel o dost horší. Vysoké lokální úhyny zaznamenali včelaři v okrese Jeseník, kde přišli o 43% včelstev. Tak doufejme, že se i tady ta situace zlepší. Radio Za chvíli na Blaníku Lucie Vondráčková s Radimem Flendrem, Elton John nebo taky Slza.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
1: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen.
2: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.

0: Na Blaníku skupina Slza, pěkný večer. V Česku přibyla nová přírodní rezervace. Konkrétně vznikla v chráněné krajinné oblasti Český les a jmenuje se Dlouhá skála. Co vlastně tato rezervace chrání, to už nám prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
1: Jedinečný skalní hřeben s porosty buku a smrku, které vytváří pestrou mozaiku stanovišť od osluněných skalních výchozů po stinné lesní partie. Tato rozmanitost stojí za výskytem řady vzácných druhů. Žijí tu například datlík tříprstý, jeřábek lesní.
0: Nebo taky naše největší kočkovitá šelma Rys ostrovit. Za chvíli na Blaníku Natalie Imbruglia, brontosauři nebo Roxette.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: jste s rádiem Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude zatažená a na většině území bude pršet, ojediněle čekejte i bouřky. Na horách se mohou objevit sněhové přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. Na západě Čech naměříme kolem 2 stupňů Celsia. Výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra ráno v polohách nad 600 metrů místy sněhové přehánky, přes den pak bude obloha proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách. Nejvyšší teploty vystoupí na 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až na 14 stupňů Celsia, na horách naměříme 3 stupně. O počasí vše a hezký pondělní večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldy. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

miasta tu skazi, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji,

0: Hi a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Znáte ten

0: Je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloena Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
1: Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin. Čeká vás den v prvorepublikovém stylu. Swing, workshopy, fotokoutek, dobré jídlo i pití. Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
2: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
3: Patříte stejně jako já mezi volvisty? Pak musíte vědět i o servisních výhodách Swingcar Ostrava. Volva starší 4 let mají slevu na originální náhradní díly i na práci. Díky Swingcar.
4: Swingcar Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Aby vaše Volvo zůstalo Volvem. www.swingcar.cz.
5: Ještě tady, Broučku, vidíš?
4: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: Proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Baník počasí.
1: Momentálně máme zataženo a na většině území se vyskytuje déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jen ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě může být až 14 a na horách bude kolem 3. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: Proto.
0: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Hi Hi a jedu. Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo a na většině území se vyskytuje déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jen ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě může být až 14 a na horách bude kolem 3. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.

0: get no stupor.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je tu nový den, a to úterý 12. května, a svátek má první z ledových mužů, a sice Pankrác. Dnes je Mezinárodní den profesionálních řidičů a také Mezinárodní den zdraví rostlin. Z Blaníku vám přejeme pohodovou noc a dál vám hrajeme hezky česky.

0: počasí.
1: Momentálně máme zataženo a na většině území se vyskytuje déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jen ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě může být až 14 a na horách bude kolem 3. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. Prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 12. května. Dnes má svátek Pankrác a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 6 večer proběhne na zámku v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy vernisáž zámek Brandýs v obrazech a grafikách. Představí dosud nevystavená díla se zobrazením brandýského zámku. Strážníci v Ústí nad Labem budou poprvé pomocí nových dronů kontrolovat místa, kde pobývají bezdomovci. Přenos díky 5G síti uvidí v dohledovém středisku v centru města. Soutěž robotů Jedobot 2026 startuje v 9 hodin dopoledne v Jedovnici.

0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme zataženo a na většině území se vyskytuje déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jen ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě může být až 14 a na horách bude kolem 3. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.